0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všemi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Charlotte a Nelince máma pekla perníčky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko na

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko pomezních bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval jsem jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou

jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena. A ona mě, děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Termál, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátněl a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam. No.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Salava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny,
0: ano,
1: kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím.
2: Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
3: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni
2: ano.
3: Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
2: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka.
3: Ano.
2: Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných ano, prací a to.
3: Ano.
2: Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
3: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
2: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí.
3: No tak,
2: tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
3: Jinak je.
2: Nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na té letní. to asi už bych se nezorientoval. To už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: lety?
0: To je
1: právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: a
4: den.
3: A Ačko jako amfora.
2: Ano.
4: To vše, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý den, já bych si přála taky
5: Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabezpečte pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
8: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
8: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
8: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
8: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct, a děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika, tak jak to má být, komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
9: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
8: Zdravíme.
2: A ptám se.
9: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval prostě

0: V naší čtvrtou. Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS žoké. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy žoké. Možná, že i Josef

0: Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
0: Že mám dis žokej.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Je, protože já, je to na vás. Vybere
0: já bych
1: ukázku.
0: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu U Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
2: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
3: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
2: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je počátku. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
3: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš. Aha, to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přizítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
2: Takže jsem rád, že mi
3: Luďku,
2: to říkáš taky.
3: Tomu, já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. No, ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jisté a musíš prostě, všechno musí být show. To
2: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrám,
3: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
2: Tak já to si nebudu věřit.
3: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
2: Že bys mi v tom pomohl,
3: že bys ti pomohl, že bych ti
2: udělat show,
3: zaranžoval. No,
2: tak... Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážně přátelé, show.
3: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
2: Já ti věřím, na slovo.
3: Nebo že já tě nesklamu. No, ale teď show světla máme.
2: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
3: To je šouknutý světlo, to není show světlo.
2: Šouknutý do show.
3: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
2: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
3: To je nějaký,
2: to bude dobrý, ne?
3: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
2: Že bych tam byl já taky dostou.
3: Showsaka.
2: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
3: To není japonský, to je japonský, je to saka na show. Jo, to je nutný, musíš mopé, ono tam.
2: Přinesli, saka na show, přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
0: No, tak samozřejmě světla z doby mých začátků, tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, kde, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor, to je nějaká jako...
0: To už snad je...
1: Burza?
0: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had, to já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
0: a proč ne? A
1: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
0: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 na 800 900
0: náš telefon.
1: Těžký souboj. No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petra Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám se Bečvy Prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří. S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to není, to tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Zkuska sedmi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená zkuska.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju moc. Ačko, schůzku sedmi trpaslíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýny. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dabingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zemědělci očekávají až o třetinu nižší výnosy obilovin. U svoru na Českolipsku je uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Uprchlou německou extrémistku má Česko předat do Německa, rozhodl o tom soud. Dnes nás čeká jasno, postupně oblačno, na horách se odpoledne může přidat slabá přehánka, teploty vystoupají k 25 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Nižší úrodu obilovin oproti minulým rokům očekávají letos zemědělci napříč regiony. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Problémy mají už teď například farmáři na Pelhřimovsku. Jejich prognózy aktuálně předpokládají až o třetinu nižší sklizeň. Obilí je na mnoha polích zrostlé jen na poloviční výšku, než je v tomto období běžné. Obdobné komplikace řeší farmáři i v jiných oblastech Česka, pokračuje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
2: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci se navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě.
0: Začala stavba obchvatu u svoru na Českolipsku. Silničáři uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic pod tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc. Potrvá do půlky října. V Purkyňově ulici v České Lípě začala stavba skateparku. Dodavatel začal s terénními úpravami prostranství mezi protihlukovou zdí a areálem základní školy Špičák. Sportoviště za 58 milionů korun by mělo být dokončené v příštím roce, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
3: Bude to skatepark opravdu poměrně na vysoké úrovni a bude možné tam samozřejmě dělat i takové drobné kulturní akce, bude tam zázemí, toalety a budou tam i parkourové překážky.
0: Odsouzenou německou pravicovou extrémistku Marlu Svenju Libichovou má Česko předat do Německa. Tam pak nastoupí do vězení, rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie extrémistku zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Libichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnila pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici. Tam ale nenastoupila.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, postupně většinou oblačno, na horách odpoledne ojediněle možnost slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách se budou dnes teploty pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Vítr bude vát slabý jižní, odpoledne pak jihovýchodní, na Liberecku a ve Frýdlantském výběžku pak zesílí. Rozptylové podmínky by měly být mírně nepříznivé během dne, ale postupně dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici druhé třídy číslo 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Druhého června v kalendáři 4 minuty po 5. hodině a od mikrofonu vás v tomto čase, tedy 4 minuty po 5. zdraví Martin Kolín. Popřeji příjemný poslech, tomu se za okamžik přesuneme i na silnice, kam tedy s předstihem přejeme šťastnou cestu a případně také pevné nervy. Obce a města se totiž na východě Děčínska a poté na Českolipsku budou muset připravit na zvýšený provoz aut a kamionů. Ředitelství silnic a dálnic včera uzavřelo úsek silnice 1/9 u svoru na Novoborsku, kudy tedy vede objízdná trasa a jak dlouho omezení potrvá, kolik tedy míst to hlavně celé omezí, to vše společně probereme už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme nejen tedy příjemný poslech, ale i úspěšné úterý ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Dobré ráno a také myslím si v tomto směru úspěšně odstartované vysílání 10 minut po 5. hodině, kdy nám dozněla píseň Pavla Bobka, a to Houston. Je to také čas, který se budeme mít možnost pozastavit na silnicích, byť to většinou nebývá praktické, zastavit někde uprostřed cesty, my se k tomu přeci jen dostaneme. Ředitelství silnic a dálnic včera uzavřelo úsek silnice první třídy u obce Svorna Novoborsku. Tu využívají hlavně kamiony a auta, jedou z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Teď budou jezdit 20 týdnů po objízdné trase. Můžeme doplnit, že vede přes několik obcí a měst na Děčínsku. Jedním z míst, které leží na objízdné trase, je také Česká Kamenice. Byla tam naše reportérka Daniela Pilařová. Moderátorku Ivetu Kalátovou zajímalo, jaká je tady v České Kamenici dopravní situace a jestli tam přibylo aut.
1: Já bych řekla, že přibylo. Podařilo se mi projet Českou Kamenici, zatím jen s minimálním zdržením. Asi je to i díky tomu, že ubyl jeden ze tří semaforů, které průjezd městem komplikují. Jela jsem až do Chřibské, kde jsem právě teď, a nárůst dopravy je znát hlavně za Českou Kamenicí, kam sjíždí kamiony směrem od Nového Boru, tedy z Kamenického Šenova. Průjezd Chřibskou, která má náměstí do takového esíčka, je možný jen 30-kilometrovou rychlostí a velká nákladní auta nebo autobusy si tady musí dávat přednost, protože silnice na náměstí je poměrně úzká. Právě ve Chřibské je teď doprava velmi hustá. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače by ještě během dneška měly ve městě přibýt další značky, které budou regulovat dopravu. Já ještě dodám, že od dneška je taky uzavřená silnice mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi. Lidé se do obce dostanou směrem od Kamenického Šenova a kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím jsou ode dneška jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy.
2: Jak dlouho vlastně bude ta uzavírka trvat?
1: Bude trvat 20 týdnů, tedy do poloviny října. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamily Zahálkové se bude v uzavřeném úseku silnice 1 první třídy /9 intenzivně stavět. Budou se pokládat nové konstrukční vrstvy vozovky, stavět mosty, odvodňovat silnice a dělat další úpravy nutné pro napojení obchvatu na navazující silniční síť. Cílem stavby je odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce Svor a ta vysoutěžená cena toho obchvatu je 469 milionů korun.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V ranních hodinách nás oproti včerejšku čeká jasná až polojasná obloha, jinak tedy přes den už většinou oblačno, na horách odpoledne dokonce ojedinělé možnost slabé přehánky. Teploty ale opět o něco vyšší než včera, 22 až 25 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni a biometeorologická předpověď i dnes mírná, tedy na jedničce. 17 minut po páté hodině do nového dne a třeba při vstávání vás také zdraví český rozhlas Liberec.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: po uši.
1: Dobré ráno pokračuje, teď už tady 8 minut před 17:30, kdy se společně na okamžik vydáme i k odpoledním hodinám, právě po dnešní 13. Totiž vysíláme pořad Alex a host. Otázka, která se tedy nabízí, koho si Alex Minářová pozvala a hlavně na co se dnes bude ptát?
2: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let? Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.

0: Jaká je budoucnost areálu mateřské školy v Pacéřicích na Liberecku? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažilo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. A v Rychnově u Jablonce nad Nisou funguje od začátku týdne poptávková doprava. Radnice ji prozatím zkouší. V červnu bude 9-místný elektromobil vozit zejména děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Pokud se služba osvědčí, bude podle radnice v dalších měsících pokračovat, a to i v jiných časech. O prázdninách bude pokračovat obnova areálu mateřské školy v Pacéřicích na Liberecku. V minulých letech nechala obec například opravit střechu budovy. Práce za zhruba 2,5 milionu korun. Tentokrát budou stát nový přední vchod. Obyvatelé okrajových částí Liberecké Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za 2 týdny. Veřejnost může navštívit výstavu umělkyně Ivany Šrámkové v Jablonecké galerii Nisa Factory. Uvidí tam její velkoformátové malby, před galerií pak skleněné krasohledy nebo sochy ptáčků ze skla. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, postupně většinou oblačno. Na horách odpoledne ojediněle i možnost slabých přehánek. Teploty 22 až 25, na horách 8.

0: 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice 268-36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřená kvůli padajícímu kamení ze skály. Jde opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové, 5 hodin 32 minut. Pokračujeme tedy v dobrém ránu, a to písní Michala Davida Třetí galaxie. K tomu se za okamžik vrátíme k takzvaným babickým procesům a totalitní justice, kde odsoudili stovku lidí. 11 z toho popravili, včetně farářů Boli s Drbulou, které bude katolická církev blahořečit. Více o procesech nabídneme za okamžik.

0: 9 minut po půl šesté, dobré ráno pokračuje, dobré ráno přejeme vám tedy našim posluchačům. Marie Rotrová za námi s písní Řeka lásky. 9 minut tedy po půl šesté, kdy jsme nabídli alespoň na okamžik tedy pozitivní notu právě v ranním vysílání. K tomu se dnes můžeme podívat také na zajímavou příhodu, neboť katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bolu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Čítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil. 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že bylo škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátil poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Z Třebíčska Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak už i dnes nás čeká příjemné počasí. Můžeme nastínit ráno ještě polojasno až jasno, jinak tedy přes den už většinou oblačno, na horách hlavně odpoledne i ojediněle možnost slabých přeháněk. Teploty mezi 22 až 25 stupni, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, nahlášený máme slabý jižní, odpoledne jihovýchodní vítr. Dobré ráno vám i minutu po 6:45 přeje Český rozhlas Liberec.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Také Jaromír Nohavica ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 11 minut před 6 hodinou a v dobrém ránu i dnes otevíráme rozhlasový archiv. Tentokrát také proto, abychom připomněli radost a zábavu, které do života dospělých přinášejí děti. Když herec Luděk Munzar kdysi doma po nedělním obědě začal vyprávět příhody ze svého dětství, dcera Barbora ani nedutala. Jako malá holka ty chvíle prostě milovala. Co na tom, že tatínkovi historky slyšela už tolikrát, že se jí neomrzeli, nám před lety řekla v zábavném pořadu a Luděk Munzar tehdy na oplátku přidal příhodu z jejího dětství.
1: My jsme měli takový malý baráček v Modřanech a Barunka byla malá, já nevím, 3 nebo 4 roky byla a chodila, protože jsme měli, nám pomáhala jí vychovávat. Jsme jí říkali samozřejmě, to je ta vzácná paní Landovská, hrozně vzácná paní, ta má na Barunčině výchově velkou zásluhu. A my jsme tam měli, v tom domečku nebyla špajs, jenom takový výklenek a tam jsme měli ledničku Minsk. Byly to, že jo, takový ty ruské ledničky. A vzadu byl polystyren. A protože jsme byli už poslední baráček a pak už bylo jenom pole, tak se jeden rok urodilo strašná spousta myší a ty myši chodili ne na jídlo do ledničky, ale vyžírali ten polystyren nebo tohleto a lednice nám nelednila. Až já jsem to odstřel, že pánu, tak to musíme koupit, no to je hrozný tady myši a tak a přijdeme domů večer a paní Landovská nám říká, co všecko se přihodilo a co Barunka a tak dále. Tak říkala, no jo, to byla hrozný, víte, co mě dneska ta Bára udělala. A my jsme si říkali, je, co je zaká ostuda, šli na procházku a protože jsem Barunce říkal, jak jsou ty telegrafní sloupy a tam, že jdou dráty a že tam je telefon a ty lidi přes ty dráty mluvějí a že to se propojí takhle v podstatě nejen v Modřanech, ale v celé Praze, v republice, do světa, že to jde a tak dále, tak ten problém těch myší, Barunka se postavila ke sloupu a křičela, lidi pomozte, sezerou nás misi, sezerou nás misi, takže ne do stromu, do telegrafního sloupu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. Na Ještědu se dnes večer bude sloužit bohoslužba. Koupaliště v Novém Boru na Českolipsku je od letoška pod správou města. Dnes nás čeká zpočátku skoro jasno, postupně většinou oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory na 50 tisíc korun. O 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
3: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
2: Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Lidé v Liberci se dnes můžou vydat na ekumenickou bohoslužbu ke kříži na vrcholu Ještědu. Informovalo o tom liberecké arciděkanství. Bohoslužba začíná v 18 hodin. Po jejím skončení kněz udělí požehnání městu a libereckému kraji. Na bohoslužbu můžou lidé jít společně. Sraz je u bývalé dolní stanice Lanovky v 17 hodin 30 minut. Trasa povede přímo k vrcholu po trase bývalé Lanovky. Stovky kilogramů bahnitých usazenin nechal ze dna nádrže odsát nový správce koupaliště v Novém Boru na Českolipsku. Sezóna tam začne 15. června. Od letošního roku zajišťují provoz areálu služby města Nového Boru. Radnice převzala venkovní bazén a okolní zázemí po dohodě s tamní tělovýchovnou jednotou. Sportovcům na větší údržbu chyběly peníze.
4: Jak popsal mluvčí města Jiří Lebiš, pro zajištění bezpečnosti návštěvníků bylo například nutné odstranit staré vyčnívající armovací dráty v betonových panelech. Koupaliště jimi navíc není vyložené celé, zhruba třetinu plochy tvoří přírodní dno. Kompletní vyčištění je bez větších zásahů nemožné. Vedení města prosazuje stavbu vedlejšího nerezového bazénu. Část zastupitelů je kvůli vysokým nákladům proti. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí musí řešit krajská společnost silnice Libereckého kraje. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Firma se stará o údržbu silnic druhé a třetí třídy v majetku Libereckého kraje. Zároveň nabízí své služby i obcím a městům. Podle předsedy představenstva silnic LK Petra Správky se firma snaží zatím nezdražovat, situace ale i tak je závažná.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne nás čeká skoro jasno až polojasno, během dne postupně většinou oblačno, odpoledne na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21, vítr bude vát slabý jižní. Rozptylové podmínky by měly být postupně během dne dobré a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. hodině 2. června v kalendáři. Ze studia Českého rozhlasu Liberec vám příjemný poslech. Dobrého rána přeje Martin Kolín. A myslím si za okamžik, že budeme mít možnost být poslem dobrých zpráv, neboť usnadnit a také urychlit léčbu pacientů se vzácnými onemocněními. Má propojení nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a také Norskem. Můžeme doplnit, že průměrná doba stanovení diagnózy u vzácných onemocnění je v Evropě i v Česku podle lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice okolo 5 a více let. Tak jak by takové propojení mohlo fungovat? Nejen to se dozvíte za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Přejeme dobré ráno a také příjemný poslech.

0: Až se ti jednou bude zdát, jak zpívá Jakub Smolík, myslím si, v tomto čase, tedy 6 hodin a 11 minut, tematická píseň, ať už se vám zdálo v noci cokoliv, hlavně, aby to nebyla skutečně nějaká hloupost, která člověka akorát budí a nebo na ní musí následně celý další den myslet. Přejeme tedy dobré ráno, pokud se postupně probouzíte do nového dne. Připomínáme dnešní datum, a to 2. června, a k tomu se budeme moci věnovat tématu, které už jsme před okamžikem otevřeli. Vzácná onemocnění se totiž týkají 500 000 Čechů a na diagnózu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst, neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky. Nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Vajter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příslib ještě tady v ranních a dopoledních hodinách skoro jasné až polojasné oblohy, bych řekl, že je více než pozitivní. Během dne od západu očekáváme už postupně většinou oblačnou oblohu, na horách tam se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout také slabé přehánky, no a teploty tam dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách teploty do 21 stupňů. K tomu tedy slabý jižní vítr, který se bude odpoledne postupně měnit na jihovýchodní a místy zesílí také na mírný. Takové počasí nás čeká 2. června, tedy v úterý, v Libereckém kraji.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541. To je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. 55 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelený, hele, zůstali jsme viset na biomase.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den. Pojďte všichni.

0: Jak se projevují dražší pohonné hmoty a rostoucí ceny například při opravě silnic v Libereckém kraji? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% menší než loni, ukazují to data společnosti Alma Career. Nabídek letních brigád by ale ještě mohlo přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba gastronomii. Obchvat České Lípy je od pondělí delší. Ředitelství silnic a dálnic provoznilo střední 1,5 kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní částí Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací. Dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí musí řešit krajská společnost silnice LK. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Firma se stará o údržbu silnic druhé a třetí třídy v majetku Libereckého kraje. Liberec bude tuto sobotu hostit 10. ročník mistrovství republiky vodících psů. Slepečtí psi musí prokázat, jak si poradí s různými povely v běžném městském provozu. Soutěžní trasy povedou v okolí nákupního centra Placa a paláce Líbik. Tereza Oborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Ráno a dopoledne nás čeká skoro jasno až polojasno, během dne pak postupně většinou oblačno, odpoledne na horách ojedinělé slabé přehánky. Teploty v Libereckém kraji 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká, a to v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, včetně křižovatky Pasecká Jitřní. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, čas po zprávách Lenky Markové. Je to také prostor na to, abychom vám popřáli dobré ráno ve

společnosti Českého rozhlasu Liberec. Ostatně naše ranní vysílání také v tomto čase pokračuje. Můžeme nastínit program na následujících 30 minut, přece jen už za okamžik probereme společně ve vysílání další zajímavosti a aktuality Libereckého kraje. Ty nemůžou chybět, stejně jako v případě návštěvy těch vůbec nejmenších. Opět se vydáme za předškoláky, a to před 7 hodinou. Společně s nimi si dnes budeme povídat tak trochu o jarním, potažmo letním tématu. O čem konkrétně, to se před 7 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Dobré ráno!

0: Píseň, myslím si, má úžasnou vlastnost, a to v člověku probudit určitý pocit, stejně jako tomu bylo v tomto případě, kdy jsem se přesunul skutečně do kuchyně a tu majoránku jsem cítil. Jak o ní zpíval Karel Zich v písni Máš chuť majoránky, to jsme se mimochodem společně ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přesunuli na přelom 70. a 80. let s další písničkou, která nám nezestárla. My jsme také mluvili, že v tomto momentě, to znamená 9 minut po půl sedmé, společně můžeme probrat také další aktuality Libereckého kraje a skutečně můžeme připomenout například událost, která bude startovat ve středu. Ne Štědu totiž bude právě od středy stádo ovcí. Ski areál je chce využít jako turistickou atrakci, zároveň ale budou sloužit i ke spásání trávy na páteřní sjezdovce Skalka. Tak to je, myslím si, zajímavý počin, který ale rozhodně bude mít i praktický ráz. Ostatně jakkoliv nechat se právě v tomto momentě tedy sekat trávu může být nákladné a v tomto momentě je to tedy nejen spojení příjemného s užitečným. Přesunout se následně můžeme do Tanvaldu. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace totiž informuje o tom, že na území Tanvaldu dojde od čtvrtka do konce letošního roku k rekonstrukci vodovodu. V uvedeném období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých budou odběratelé vždy informováni, a to s 5denním předstihem. Je to záležitost ne úplně příjemná, na druhé straně právě u vodovodů poměrně nutná, tak i s tím tedy ale lepší počítat a být případně připraven. K tomu můžeme nabídnout i informace z hrádku nad Nisou. Právě tamní Šubertova vila zve v pátek, tedy 5. června, na nejkrásnější filmové melodie v podání symfonického orchestru Liberec pod vedením dirigenta Graziana Sanvita. Zazní například hudba z filmu Pán prstenů, také Piráti z Karibiku, James Bond a samozřejmě spousta dalších. Začátek ten je stanovený na 19. hodinu. Tak pro milovníky filmu nebo milovníky hudby a nebo naopak milovníků jak filmu, tak hudby, myslím si, ideální destinace, jak si zpříjemnit páteční, ten podvečerní a poté také večerní čas. Vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje v čase 6 hodin 41 minut. My přejeme nejen příjemný poslech, ale pokud možno také poklidné úterní ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pro milovníky sluníčka minimálně tedy v první polovině dne dobré zprávy, přeci jen ráno a dopoledne očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od západu už očekáváme postupně většinou oblačno a na horách se mohou hlavně tedy odpoledne objevovat i ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty ale dnes poměrně příjemné, 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Biometeorologická předpověď i pro dnešek, ale mírná, ta nám zůstává na jedničce. Minutu po 6:45, tolik tedy aktuální čas, přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, řidičům hlavně šťastnou cestu, ať už dnes máte v plánu cokoliv, tak také úspěšný čtvrtek. Úspěšné úterý 2. června.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Otázka, která možná některé z vás zajímá, jak to bude dnes se sluníčkem. Ostatně, i kdyby nesvítilo po celý den, v našem vysílání se vám snažíme rozsvítit každý den a pevně doufáme, že k tomu přispívá i naše povídání s dětmi. To dnešní bude právě o sluníčku, i když tak trochu jinak. Ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
3: Protože je žlutá jako sluníčko.
4: Protože je krásná?
5: Protože má šťávečku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
5: Já vím. 50, myslím.
4: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
4: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
4: Ne.
3: Ale žlutý jo. Žlutý jo.
6: A ty na vás i pokaděj, protože mě jednou pokaděla ruku.
5: Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom lehčej.
1: Máte rádi berušky?
4: No na značce mám berušku červenou se střevíčkama.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec zvažuje prodej stadionu Unisi fotbalovému klubu. U Svoru na Českolipsku začala uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Akcionáři polostátní společnosti ČES zvolili do dozorčí rady poslance Fialu z SPD. V řadě končí liberecký hejtman Půta. Dnes nás čeká zpočátku skoro jasno, postupně většinou oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vedení Liberce zvažuje o prodeji fotbalového stadionu Unisi prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Záměr chce projednat na příštím zastupitelstvu. V případě, že město bude stadion nadále vlastnit, bude muset v blízké době investovat do nutných oprav, říká náměstek primátora Adam Lenner z hnutí ANO.
2: Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilí, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál, ale s tím, že samozřejmě tam chceme některé podmínky.
0: Těch podle Lenerta bude, že areál musí i nadále výhradně sloužit fotbalu nebo předkupní právo pro město za stanovenou cenu. Dohoda by taky měla vyřešit, kdo zaplatí přeložku cyklostezky. Ta vede pod jednou tribunou a při zápasech musí být zavřená. Začala stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Dolního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc. Potrvá do půlky října. Celkem 15 dětí využilo v pondělí poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Služba ve městě funguje od začátku tohoto týdne. Radnice ji prozatím zkouší. V červnu bude 9-místný elektromobil vozit zejména děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Pokud se služba osvědčí, bude podle radnice v dalších měsících pokračovat, a to i v jiných časech. Stejně jako v sousedním Jablonci nad Nisou. Tam od loňského července poptávková doprava zajíždí do 5 oblastí. Další chce jablonecká dopravní přidat, říká ředitel Luboš Vejnár.
3: Máme každý měsíc připraveno více než 600 cestujících. Jsou to vlastně čísla nad očekávání. S dalším rozšířením pak tady v Jablonci počítáme od září tohoto roku. Zvažuje se Lukášovské údolí a oblast Kynastu, okolí jablonských pasek.
0: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcí. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekejte skoro jasno až polojasno, během dne postupně většinou oblačno, odpoledne na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů, vítr bude vát slabý od jeho východu a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Úplně uzavřená je silnice třetí třídy číslo 279-21 v Hrubé Skále v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak venku nejen pěkné, ale od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přejeme také dobré ráno ve společnosti, tedy Českého rozhlasu. Můžeme k tomu připomenout i anketu, která se vyhlašovala včera, to v hlavním městě, konkrétně tedy vítěz ankety biatlonista roku. Byť je tedy teď už v tento moment jarní, potažmo spíše letní počasí, my se už za okamžik ve vysílání dozvíme, kdo si dojel a tedy i vystřílel první místo. Přejeme nejen dobrý poslech, zdraví vás Martin Kolín, i následující hodinou vás od mikrofonu tedy slovem provází a k tomu samozřejmě v následujících 30 minutách zavítáme i také do učebnic, respektive přidáme to, co v nich jednoduše nebylo.

0: Dobrých zpráv není nikdy dost, tak jsme si jednu naordinovali od Václava Neckáře ve stejnojmenné písni a tu druhou nabídneme ve vysílání teď už tedy 11 minut po 7 hodině. Anketu biatlonista roku vyhrála totiž podruhé v kariéře Tereza Voborníková. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem 4x na stupních vítězů. Ocenění převzala Voborníková na gala večeru v Národním domě na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už po druhý podaří a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakryla si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu. Z Národního domu na Vinohradech Jan Suchan, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nakonec poměrně pozitivní ráno, přeci jen nás doprovází skoro jasná až polojasná obloha. Během dne ale očekáváme od západu postupně většinou oblačno. Na horách se mohou hlavně v odpoledních hodinách ojediněle vyskytnout slabé přehánky a k tomu hlášený slabý jižní vítr. Ten se bude odpoledne měnit na jihovýchodní. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: V dalších zprávách Dobrého rána se společně s Lenkou Markovou vydáme také na výstavu do Jablonecké galerie Nisa Factory.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažilo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. O prázdninách bude pokračovat obnova areálu mateřské školy v Pacericích na Liberecku. V minulých letech nechala obec například opravy střechu budovy. Práce stály zhruba 2,5 milionu korun. Tentokrát bude nový přední vchod. Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou od tohoto pondělí třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za 2 týdny. Lidé můžou navštívit výstavu umělkyně Ivany Šrámkové v Jablonecké galerii Nisa Factory. Uvidí tam její velkoformátové malby, před galerií pak skleněné krasohledy nebo sochy ptáčků ze skla. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon. Dnes nás čeká ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, během dne postupně většinou oblačno, odpoledne na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty v Libereckém kraji 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:58 přejeme dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Liberec a hned po zprávách Lenky Markové můžeme také nastínit program na následující půl hodinu právě ranního vysílání. Co nás čeká za okamžik, tak to bude probrání dalších aktualit Libereckého kraje, ty nemůžou chybět. Chybět nebude ani telefonát meteorologům a před 8:00 otevřeme téma, o které se přiznám já jako malé dítko pravděpodobně snil velmi často. A to jsou děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou, tedy domácí vzdělávání, které v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vůbec vypadá, o tom si společně tedy povíme před 8:00 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme nejen dobré ráno, řidičům šťastnou cestu, k tomu ale samozřejmě úspěšné úterý 2. června.

0: 8 minut po půl osmé, 2. června v kalendáři a úterní dobré ráno pokračuje i v tomto čase po písničce skupiny Brontosauři. Je to také prostor na to, abychom nabídli další pohled do Libereckého kraje. Ku příkladu na webu Jablonného v Podještědí jsme našli informaci, že pan doktor Petr Lukáš bude v době od 3. do 13. června na dovolené. Zastupovat ho bude pan doktor Tomáš Prokop, a to ve všední dny od 10:30 do 12:30 odpoledne. A je tam zároveň žádost, aby pacienti pana doktora Lukáše počítali s neurgentními záležitostmi na jeho návrat. Přesunout se můžeme následně i do Českého Dubu. Právě tamní základní umělecká škola pořádá zítra 3. závěrečný koncert svých žáků v Podještěckém muzeu, konkrétně tedy v Blažkově vile, začne v 17 hodin. Vstupné na akci je dobrovolné, tak kdybyste si tedy zítřek a zítřejší odpoledne chtěli zpestřit hudbou, rozhodně víte, kam vyrazit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 43 minut a v tomto čase se společně ve vysílání budeme věnovat také počasí, a to společně s paní Janou Ertovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Myslím si, celkem patrná informace, která pravděpodobně posluchačům neunikla. Noc ta byla relativně jasná, také ráno si to ale vybralo svou daně, co se tedy teplot týče. Na druhé straně teď ten pohled z oken je poměrně příjemný, tak můžeme připomenout právě ty ranní teploty a i tedy výhled na dnešní den.
2: Tak aktuální teploty už se nám teď pohybují nejčastěji od 13 do 16 stupňů Celsia. Na horách tam máme nejčastěji kolem 8-9 stupňů Celsia. Teď máme takové jasno, ale přibývá nám oblačnost vyšších pater, taková ta průsvitnější oblačnost, a to bude v následujících hodinách pokračovat, takže bude převážně takové to oblačno, ale ne z té kupovité oblačnosti z té odpolední, ale zkrátka budeme tam mít takovou tu průsvitnější oblačnost, přesto ale teploty budou vysoko, 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Většinou, když nám v Libereckém kraji přijde nějaké oblačné počasí, přidá se i přeháňka nebo případně nějaký dešť, tak počítáme s něčím takovým právě během dneška?
2: Dneska to bude opravdu jenom výjimečného charakteru, na horách nějaká ojedinělá přehánka se objevit může, ale v nížinách na ostatním území to bude rozhodně bez srážek během dnešního dne.
1: Tak myslím si, výhled více než pozitivní a za něj jsme rozhodně rádi. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ertová. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Janou Kratochvílovou jsme ukorili další část ranního vysílání. 12 minut nás dělí od 8 hodiny. To většinou bývá čas začátku výuky. Takové to typické školní zvonění. Jenže bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejen ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Sněmovna se začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Za 500 metrů dlouhý chodník zaplatí Bílý kostel nad Nisou na Liberecku 26 milionů korun. Koupaliště v Novém Boru na Českolipsku je od letoška pod správou města. Dopoledne nás čeká skoro jasno, postupně pak většinou oblačno a teploty v Libereckém kraji vystoupají k 25 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
4: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, poslanci dnes projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Na 26 milionů korun přijde výstavba půl kilometru dlouhého chodníku podél silnice z Bílého kostela nad Nisou směrem na Chotyni na Liberecku. Je to o 10 milionů víc, než kolik bude stát samotná oprava povrchu silnice, včetně obnovy odvodnění a propustků. Podle starosty Jiřího Formánka ze Starostů pro Liberecký kraj ale nejde o výstavbu nového chodníku udělat levněji.
5: Protože tam jsou zdi, které tam jsou z dob možná 60 let, 70 let podél silnice a my je musíme odbourat a dát nové. Pak musíme dát dešťovou kanalizaci pod chodník, protože zatrubňujeme příkop, musíme si hrát s dešťovou vodou, takže prostě tohleto je pro nás finančně hodně náročný.
2: Stovky kilogramů bahnitých usazenin nechal ze dna nádrže odsát nový správce koupaliště v Novém Boru na Českolipsku. Sezóna tam začne 15. června. Od letošního roku zajišťují provoz areálu služby města Nového Boru. Radnice převzala venkovní bazén a okolní zázemí po dohodě s tamní tělovýchovnou jednotou. Sportovcům na větší údržbu chyběly peníze. Vedení města také prosazuje stavbu vedlejšího nerezového bazénu. Část zastupitelů je ale kvůli vysokým nákladům proti. Masivní ruský útok na Kyjev nepřežili nejméně 3 lidé, desítky dalších utrpěli zranění, uvedl to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o pádu 24-patrového bytového domu, na který nejspíš spadla ruská raketa. V troskách budovy podle něj můžou být uvězněni lidé. Na několika dalších místech ukrajinské metropoly po útocích vypukly požáry. Ruské útoky cílily taky na Charkov nebo na Dnipro, kde zabili nejméně 5 lidí a dalších 25 zranili.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, během dne postupně většinou oblačno, odpoledne na horách ojediněle i možnost slabých přeháněk. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů, vítr bude vát slabý od jihu. Rozptylové podmínky by postupně měly být dobré a bio je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká, a to v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, a to včetně křižovatky Pasecká Jitřní. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Slunečné a dobré ráno přejeme od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec 2. června v kalendáři. Zdraví vás Martin Kolín a společně už za okamžik budeme mít možnost zamířit také do lázní Libverda. Aktuálně tam totiž opravují chodníky v lázeňském parku. Můžeme jenom doplnit, do lázní ve Frýdlantském výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu a právě v parku mívali problém. My se tedy na opravy podrobně podíváme už za okamžik, a to v další reportáži našeho ranního vysílání.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Do další hodiny dobrého rána jsme vkročili v poklidu, a to po písni Marie Rotrové. Řekni, kde ty kytky jsou. Teď už tedy 13 minut po 8. Je to také čas, kdy se můžeme vydat na sever Libereckého kraje. 2,5 kilometru nových chodníků totiž stavějí v parku v Lázních Libverda. Kromě toho tam budou také nové sluneční louky, rostliny, keře a jezírko. Do lázní jezdí řada lidí s nemocemi pohybového aparátu a majitelé chtějí park více přizpůsobit klientům.
1: Všechny ty chodníky jsou na místech, kde byly ty původní, ale je to úplně nový povrch, tak aby se tady každému dobře chodilo.
2: Byly tady takové ty kostičky, vidíte?
1: Ano, kostičky.
2: Říká obchodní ředitelka Eva Olšová. Teď je tady plochá dlažba.
1: My jsme vlastně jednově spolupracovali s klientkou, která jsem přijela taky na léčení. A zároveň má na starosti aplikaci Vozejk Map. A je na vozíku, takže nám i dávala právě takový ty typy opravdu člověka, který to vidí z toho svého handicapu, takže nám i pomáhala přesně, kde má být, jaký nájezd, kde se například má rozšiřovat stup, jak máme posouvat stroje ve fitku, takže to bylo pro nás hodně i přínosný, že jsme se snažili i ty chodničky tomu takhle přizpůsobit.
3: Vít Minkovič, obrovníky pokládáme.
2: Jak dlouho to bude trvat?
3: To by vám spíš řekl asi šéf, ale termíny jsou docela ještě tak 2 měsíce minimálně, si myslím, než se položí celá ta oblast tady v tom parku.
1: A tady už je právě udělaná jako částečně nová sluneční louka. Účelem je helioterapie, takže lidi, aby se léčili i pod vlivem sluníčka, takže tady relaxujou. A co já chodím okolo, tak jsou tady opravdu od rána až do večera.
2: Tady bude asi to jezírko, že?
1: Tady bude jezírko. Já se tomu vždycky tak jako sníhu, protože to původní mělo tak 3 na 2 metry. A teď je to teda podstatně větší. Ale samozřejmě pak bude velice příjemný, až u toho právě budou ty lavičky a uděláme vlastně i cestičku k tomu jezírku, aby to bylo komfortní, že nám tam skáče veverka, aby to mělo efekt.
2: Kromě prací v parku se rekonstruují také 2 hotely, pokračuje Olšová.
1: Drtivá většina našich budov je opravdu historických, takže postupně všechny takhle hezky renovujeme a dáváme jim zase nový život. Budova bývalého ředitelství, jmenovala se Zámeček, a tam vzniknou 2 velké apartmánové byty, které budou k dispozici taky na pronájem, spíš zase pro jinou klientelu, kde třeba jezdí větší rodina.
2: Práce v parku budou hotové do konce léta a hotely příští rok na jaře. Z Lázní Libverda Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V počátku dne nás čeká skoro jasná až polojasná obloha. Během dne postupně od západu také většinou oblačno a na horách, hlavně tedy odpoledne, počítáme i ojediněle se slabými přehánkami. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. K tomu tedy slabý jižní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

kalendáři 2. června a při dnešní cestě zpátky v čase zamíříme poměrně daleko, byť jde o téma stále aktuální, konkrétně do roku 1896. Je to totiž na den přesně 130 let, kdy si italský vynálezce, fyzik a držitel Nobelovy ceny Guglielmo Marconi nechal patentovat vynález, který znamenal technologický pokrok. Bezdrátový telegraf, tedy prvopočátek myšlenky rádia. Vraťme se proto ke konci 19. století, kdy začal vůbec poprvé experimentovat s bezdrátovým přenosem dat. Při udělování patentu ale funkčnosti zařízení nevěřili, proto po demonstraci poslal zprávu přes kanál La Manche. A to úspěšně. Důvod, proč se o tomto vynálezci bavíme, je celkem prostý. Po experimentech totiž začal zjišťovat další možnosti přenosu a začal se také věnovat podrobně radiovým vlnám. Jak to v té době bylo zvykem, okolo celého vynálezu se skloňovala celá řada dalších jmen, například Nikola Tesla. Vynálezci pracovali souběžně na některých vynálezech a proto od 40. let minulého století můžeme v některých případech mluvit o patentech jako o sporných. Ať už měl na bezdrátovém telegrafu a následně rádiu větší míru zásluhy jeden či druhý člověk, společně vytvořili produkt, který se zdokonaluje a funguje dodnes. A první experimenty s rádiovými stanicemi, ať už vědecké, školní nebo dokonce stále, se datují už do prvního čtvrtletí minulého století.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na zlepšení podmínek pro oběti zneužívání církví bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Nikdo ti neuvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara by se v budoucnu mohlo otevřít i centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Obchvat České Lípy je od pondělí delší. Ředitelství silnic a dálnic provoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní částí Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací. Liberec bude tuto sobotu hostit 10. ročník mistrovství republiky vodících psů. Slepečtí psi musí prokázat, jak si poradí s různými povely v běžném městském provozu. Soutěžní trasy povedou v okolí nákupního centra Plaza a Paláce Líbik. Pod Krkonoší přibývá obcí, kde přes léto s údržbou obecního majetku pomáhají místní studenti. V Čisté Uhorek už začali vypomáhat ještě před koncem školního roku o víkendech. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Dopoledne skoro jasno až polojasno, během dne postupně většinou oblačno. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Jděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8 hodin 32 minut po zprávách Lenky Markové přejeme dobrý poslech dobrého rána, které pokračuje ještě závěrečnou půlhodinou. V ní nabídneme samozřejmě už za okamžik tradiční záležitost a tou je krimi příběh. Dnes se vydáme do Krkonoš a podíváme se na to, jak v zátahu na nákladňáky právě v Harachově uvízl i cyklista. Co konkrétně se stalo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko,

0: szczepną, trzeba zejprać. Komu jedno wsiekną, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 8 minut po půl deváté. To je čas, kdy jsme slibovali ve vysílání krimi příběh. A skutečně, profesionální řidič se totiž nepozná jen podle toho, že za svůj výkon dostává peníze, ale také podle jisté úrovně chování na silnici. A jako všude, i tady najdeme černé ovce. Výsledky dopravně bezpečnostní akce v Harachově nám přiblíží Miroslav Holubec právě v dnešním krimi příběhu.
2: Krimi příběhy.
3: Kdo někdy viděl film Nezvratný osud, ten už asi nikdy nemine nákladák naložený kládami bez jistého mrazení v zádech. V tomto snímku jde o to, že skupinka lidí, kteří nějakou náhodou unikli jisté smrti, je po celý film pronásledována jednou katastrofou za druhou, až si je osud nakonec přece jen najde. Třeba při jízdě po dálnici, kde zrovna projíždí právě takový kamion naložený kládami, které se samozřejmě uvolní a poletují po dálnici velmi spektakulárním způsobem a neomylně trefují jedno auto za druhým. Takže není divu, že takový nákladák převážející okleštěné kmeny neunikl pozornosti dopravní hlídky v Harachově při dopravně bezpečnostní akci zaměřené právě na nákladní auta. Policisté se soustředili hlavně na předimenzované náklady. Během akce přistihli hned 3 přetížená auta, takže jejich řidiči zaplatili pokutu a navíc na ně policisté žalovali příslušnému správnímu orgánu. Kdo si ale myslel, že během zátahu na nákladňáky proklouzne třeba na bicyklu, ten se hluboce mýlil. Policisté to brali hlava nehlava, takže v jejich síti uvízl i jeden cyklista, kterému naměřili 0,5 promile alkoholu a ještě navíc THC. To znamená, že tím velkým pivem na cestu zapil i jointa marihuany. Původně ale byla řeč o kamionu vezoucím náklad klád. Nevím, jestli jeho řidič před cestou viděl zmíněný katastrofický film, ale každopádně si dal na kuráž trochu pervitinu. Teď mu hrozí pokuta až 25 000 a až rok a půl bez řidičáku. No, Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby ho policisté nezadrželi. Ve snímku Nezvratný osud to filmaři vykreslili celkem přesvědčivě.
2: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: počasí.
1: Skoro jasná až polojasná obloha, ta nás bude doprovázet minimálně v první polovině dne, následně tedy během dne. Od západu očekáváme postupně většinou oblačnou oblohu. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách mezi 18 až 21 stupni Celsia a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Minuta nás dělí od 8:45 a i v tomto čase vás nejen u poslechu, ale také do úterý 2. června zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Moje malá premiéra, a to paradoxně v závěru úterního dobrého rána, jak zpívala Petra Janu 8 minut před 9. To znamená také čas, kdy se blíží dopoledne pod Ještědem a společně s ním i dnes kolegyně Iveta Kalátová a hned po 9. velké téma, které bude pravděpodobně hýbat Libercem, a to potenciální prodej stadionu Unisy. Více se ostatně dozvíte právě v dopoledni pod Ještědem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak pro tuto chvíli loučí s přáním příjemného poslechu Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Pracovní portály už nabízejí tisíce letních brigád. V červnu a na začátku července budou ještě přibývat. Na Ještědu se dnes večer bude sloužit bohoslužba. V České Lípě začala stavba skateparku. Dopoledne skoro jasno, postupně většinou oblačno. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty vystoupají k 25 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Nabídek letních brigád už jsou teď na internetových portálech tisíce. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Je to zhruba o 5% méně než loni, ale podle společnosti by jich opět mělo přibývat. A to zejména v červnu a na začátku července. Mezi inzerovanými pozicemi jsou ale výrazné regionální rozdíly, říká Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.
2: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
0: Minimální hodinová sazba je letos necelých 135 korun. Podle Jaroslavy Rezlerové ze sekce zaměstnanosti hospodářské komory, ale firmy nabízejí brigády nejmíň od 160 do 180 korun. Lidé v Liberci se dnes můžou vydat na ekumenickou bohoslužbu ke kříži na vrcholu Ještědu. Informovalo o tom liberecké arciděkanství. Bohoslužba začíná v 18 hodin a po jejím skončení kněz udělí požehnání městu a libereckému kraji. Na bohoslužbu můžou lidé jít společně. Sraz je u bývalé dolní stanice Ladovky v 17 hodin 30 minut. Trasa povede přímo k vrcholu po trase bývalé lanovky. V Purkyňově ulici v České Lípě začala stavba skateparku. Dodavatel začal s terénními úpravami prostranství mezi protihlukovou zdí a areálem základní školy Špičák. Sportoviště za 58 milionů korun by mělo být dokončené v příštím roce, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
3: Bude to skatepark opravdu poměrně na vysoké úrovni a bude možné tam samozřejmě dělat i takové drobné kulturní akce, bude tam zázemí, toalety a budou tam i parkourové překážky.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se měli také nové koncepci armády. Tu Zúna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný.
1: Počasí.
0: Dopoledne skoro jasno, až polojasno, během dne postupně většinou oblačno. Takové počasí dnes bude v Libereckém kraji, odpoledne pak a na horách očekávejte slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách se budou dnes teploty pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Vítr bude vát slabý, jeho východní rozptylové podmínky by měly být postupně dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lomnici nad Popelkou na Semilsku probíhá rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května. Jedná se o hlavní příjezdovou cestu do města ve směru od Turnova. Pracovníci proto silnici museli úplně uzavřít, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné dopoledne, ano, jeďte opatrně, s tímto přáním se připojuje i Iveta Kalátová. Zdravím vás, milí posluchači, máme úterý 2. června, ať už nás posloucháte za volantem, zaměstnání nebo doma, mám pro vás řadu zajímavých aktuálních informací a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou a které máte rádi. Začneme libereckým fotbalovým stadionem Unisy, tak ten by v budoucnu mohl patřit fotbalovému klubu FC Slovan Liberec. Vedení města totiž uvažuje o tom, že stadion a okolní pozemky prodá. Chce se tak vyhnout velkým investicím, které budou v blízké době nevyhnutelné. Co je na stadionu potřeba opravit a za jakých podmínek chce město areál prodat, to si řekneme už za chvíli. No a vědci v terénu také testují novou vakcínu proti obávané Aujeského chorobě. Podrobnosti také si budete moci poslechnout už za pár minut. A mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát dobře naladěný celý den.

0: Jak už určitě víte z našeho vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu Unisy. Prodat by ho chtěl prvoligovému fotbalovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem stadionu pro necelých 10 000 diváků a okolních pozemků chce město získat stovky milionů korun. Záměr plánuje projednávat na příštím zastupitelstvu a podrobnosti už zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Za jakou částku chce Liberec stadion nabídnout?
1: Aktuálně si město nechává udělat posudek na hodnotu areálu Unisy. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO by se částka mohla vyšplhat na 300 až 500 milionů korun. Součástí je nejen samotný stadion, ale taky několik tréninkových ploch, parkoviště a pozemky nad stadionem. Areál chce ale město prodat pouze za určitých podmínek.
0: A jaké to jsou podmínky?
1: Například nový majitel bude muset zaručit, že bude areál i nadále fungovat pro fotbalová utkání. Touto podmínkou chce vedení Liberce zamezit tomu, že někdo areál koupí a po několika letech v místě vybuduje například byty. Další podmínkou je, že město bude mít předkupní právo za určitou dohodnutou cenu. Poslední podmínkou, kterou Lenert zmínil, je přeložka cyklostezky. Ta totiž v současnosti vede pod severní tribunou a při zápasech se musí uzavírat. Nově by tak cyklisté jezdili na opačném břehu řeky Nisy.
0: Proč vlastně chce město stadion prodat?
1: Město prodej zvažuje kvůli investicím, které budou v budoucnu nevyhnutelné. Město by jakožto vlastník muselo zaplatit například výměnu trávníků nebo osvětlení, říká náměstek Lenert.
2: Ten stadion nám stárne. Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý a se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech.
1: Výměna osvětlení i trávníku bude podle Lenerta potřeba zhruba do 2 let. O záměru prodeje plánuje magistrát jednat na červnovém zasedání zastupitelstva a v případě, že se s klubem domluví na podmínkách, mohlo by podle Lenerta rozhodnutí o prodeji padnout na začátku příštího roku. Jednat o něm bude zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
0: A víme, jak na případnou nabídku nahlíží třeba vedení klubu FC Slovan?
1: Podle náměstka Lenerta vzešel podnět k prodeji při společných jednáních města s vedením klubu. Český rozhlas klub oslovil, ale podle mluvčího Tomáše Černogurského se aktuálně k situaci vyjadřovat nebude. Už v minulosti ale jeho majitel Ondřej Kania na webu Slovanu zmínil, že klub s magistrátem jedná o převzetí stadionu, jeho rekonstrukci a taky o koupi okolních pozemků, kde chce podle Kanie klub vybudovat další tréninkové plochy.
0: Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu Unisy. Podrobnosti k tomuto tématu nám přinesla redaktorka Kateřina Kubíčková. Tak za ně děkujeme a pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Do nebe se propadám, kapela Krištof, no a v čele samozřejmě Richard Krajčo, který se také představí ve vratislavických desítkách už 9. června, a to v představení Všechny báječné věci. My se ale teď budeme bavit úplně na jiné téma, protože v laboratořích terezinské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané Ajuweskyho chorobě. Nyní se testuje v terénu. Přenáší divoká prasata a pro většinu savců kromě člověka je smrt. Podle veterinární správy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně pracovních. Myslivci tak uvedení vakcíny proti této chorobě na trh nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí, Gita, hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Tak když vyhledává tu poraněnou zvěř, tak u ní je na snadě, že přijde do kontaktu s krví zvířete. Když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení Ajuweskyho choroby.
3: Je to strašák všech vůdců psů.
4: Říká Jehlička. Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude úplně, tak to bude super věc. Jo.
4: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
5: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu, v ordinacích, na klinikách.
4: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
5: To potrvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data, výsledky, údaje zpracovávat a snaha je co nejdříve předložit dokumentaci příslušnou k registraci vakcíny.
4: Vakcína je dvousložková, jedna se aplikuje na sliznici, tedy do čenichu, a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
5: Máme teďka z poslední doby zajímavý případ, kdy opravdu jsme pravděpodobně pejska zachránili vakcinací, protože přišel do kontaktu s prasetem, které bylo později zastřeleno, vyšetřeno pozitivní, a pes měl příznaky, což už vždycky je konec.
4: Lovecký pes Marko z Orlických hor útok viru přežil a je v pořádku, což je vlastně malý zázrak. Doteď znamenalo nakažení Ajuweskyho chorobou jistou smrt, jak říká Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
6: Svědí to toho psa takovým způsobem, že je schopen si rozškrábat tělo do krve. Jsou tak zoufalí, že si dokážou třeba nohu usnout.
4: Pes v bolestech umírá, nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rok 1973, Jiří Schellinger, Holubí dům skladatelů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. I když Zdeněk Svěrák, co by textař, byl pod písničkou napsaný jako Emil Synek, protože v době, kdy písnička vznikala, tak měl zákaz psát pod svým jménem, tak si zvolil Emila Synka. No a inspiroval ho i jeho tatínek, který choval holuby a rád chodil právě do holubníku a taky ten šum holubích křídel. Tak ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už nebudeme vzpomínat, spíše naopak budeme vás zvát, protože jak už víte, slavíme 10 let samostatného vysílání a máte-li chuť a čas, tak můžete přijít slavit s námi už v úterý 23. června před libereckou radnicí od 14 do 17 hodin. Bude to hodně zajímavé odpoledne plné hudby a tance, rozhlasový Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče doprovodí Martu Jandovou. No a na programu je i brazilská bubenická show Tam Tam Batucada. V jejím repertoáru je karnevalová samba z oblasti Rio de Janeiro. Také vystoupí i tanečníci základní umělecké školy Liberec. No a také vám zatančí sobor Cikne Rumungre stanovalského spolku Roma. Tak máte-li chuť a čas, tak si nezapomeňte zapsat do svých kalendářů úterý 23. června od 14 do 17 hodin před libereckou radnicí.

0: V úterním vysílání Českého rozhlasu Liberec přesně 9 hodin 40 minut mám pro vás pár informací, které by se vás možná mohly týkat. Zajednou zavítáme do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Rychnov zahájil od června zkušební provoz autobusu Rychnov Pelíkovice. Jedná se o poptávkovou dopravu, která bude obsluhovat oblast Rychnova, Pelíkovic, Společného, Klíčnova a Kopaniny. Jízdní řád a podrobné podmínky najdete na stránkách Rychnova. Pro změnu web města Nový Bor informuje o tom, že společně s Českou Lípou vyhlásil na začátku května další ročník soutěže Českolipský výrobek roku. Soutěž aktuálně stále probíhá a zájemci se do ní mohou nadále hlásit. Přihlášky je možné podávat do 31. července, a to online na webu měst nebo prostřednictvím formulářů dostupných v informačních centrech v Novém Boru a Česká Lípa.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburku do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích, vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stoneům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album Foreign Tongues. 55 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelených, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zavředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec zvažuje prodej stadionu Unisy fotbalovému klubu. Paceřicích obnovují mateřskou školu. Policie navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému požáru v Mostě. Dopoledne čekejte skoro jasno, postupně většinou oblačno a teploty vystoupají až k 25 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Vedení Liberce uvažuje o prodeji fotbalového stadionu Unisy prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Záměr chce projednat na příštím zastupitelstvu. V případě, že město bude stadion nadále vlastnit, bude muset v blízké době investovat do nutných oprav, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
2: Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska žilí a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál, ale s tím, že samozřejmě tam chceme některé podmínky.
0: V těch podle Lenerta bude, že areál musí i nadále výhradně sloužit fotbalu nebo předkupní právo pro město za stanovenou cenu. Dohoda by taky měla vyřešit, kdo zaplatí přeložku cyklostezky. Začala stavba obchvatu u svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 km, povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc, potrvá tedy do půlky října. O prázdninách bude pokračovat obnova areálu mateřské školy v Paceřicích na Liberecku. V minulých letech nechala obec například opravit střechu budovy. Práce stály zhruba 2,5 milionu korun. Tentokrát bude nový přední vchod, říká nezávislá místostarostka Vlasta Bulířová.
3: Přesně tak, jak škola vypadala právě před více než 100 lety. Přibude parkovací místo, aby rodiče mohli pohodlněji přijít s dětmi až do šatny. Zároveň budujeme nové celokovové oplocení, které povede až k hasičské zbrojnici.
0: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, hrozí jim až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekejte skoro jasno až polojasno, během dne postupně většinou oblačno, odpoledne pak na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, vítr bude vát slabý od jihovýchodu. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici Kostelní vrch v obci Kamenický Šenov na Českolipsku havarovala dvě osobní auta a překážejí plynulému provozu. Úsekem projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili nejlépe na 97,9. Je tady s vámi Český rozhlas Liberec. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová a mám pro vás pozvánku na malý výlet. Že se v Jizerských horách nachází vodní nádrž Soušví téměř každý a kde kdo to krásné více než 110 let staré vodní dílo viděl. V 70. letech minulého století se začala měnit hlavní funkce přehrady na vodárenskou a mezi přehradou a kohoutkem je úpravna vody, do které nahlédneme už za chvíli s naším regionálním stopařem. A čeká nás také seriál týdne, tak jak už určitě možná víte, věnujeme se letním táborům, které pořádají domy dětí a mládeže. Tentokrát zavítáme do České Lípy. Krátce před půl jedenáctou. Pěkný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, už se těšíme na další zprávy od našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. O čem bude řeč? Skupina Severočeská voda totiž dnes pořádá pod názvem Pohádková úpravna Den otevřených dveří na úpravně vody Souš. A ta se nachází jen kousek pod přehradou Souš v Jizerských horách, ale přesto trošku stranou. A právě tam dnes vyrazil náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého už zdravím. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne od přehrady Souš. Já jsem totiž od úpravy musel vystoupat nahoru na kopec. Ono je to tak stranou, že je tam tak slabý signál, že bychom se asi neslyšeli. Já jsem na té úpravně byl naposledy, myslím, tak možná před více než 40 lety, takže trošku se to pozměnilo. Nicméně význam této úpravny neupadá, spíš naopak vlastně nabývá na hodnotě. Dodávka vody je to pro velkou část Libereckého kraje, zhruba asi 70 tisíc lidí, především na Jablonecku a také Železnobrodsku. Osobně musím říct, že voda ze Souše je velice dobrá, chutná. Pro mě jedna z nejlepších v Libereckém kraji. Zdrojem vody do úpravny je samozřejmě nádrž Souše na říčce Černá Desná. Úpravna dokáže upravovat až 300 litrů vody za sekundu. Zařízení funguje od roku 1974. Do té doby byla nádrž využívána i rekreačně. Možná to někteří pamatují, já tedy ještě ne. Generální rekonstrukce úpravna prošla v letech 2006 až 2009. kdy se kompletně modernizoval přívod vody a vlastně jsou to chemické hospodářství a řídící systémy. Prostě všechno to, co tady můžete dneska vidět.
1: No, ty jsi sám zmínil, ty jsi toto místo navštívil před 40 lety, tak co teď, jak jsi tady užil prohlídku, jaké to bylo?
2: Já jsem se to užil zrovna tak, jako druháci ze základní školy s panem Valdou, se kterými jsem absolvoval tu první prohlídku. A teďka se tady totiž dají jeden školní autobus za druhým a to je skvělý. Já si myslím, že tohle to dá mnohem víc než hodina fyziky a hodina chemie dohromady, protože tady se děti prostě zábavnou formou pohádkových bytostí dozví vlastně o tom, jak se ta voda upravuje. Cestou potkají třeba vodníka, kapitána, nebo vločku, bublinu, pískomila či trubku. Každá z těchto pohádkových postav tvrdí o sobě, že je nejdůležitější, na to samozřejmě děti reagují a tak se různě vyptávají a tak se vlastně i dozvědí, jak to všechno tady vzniká, jak dlouho to trvá, třeba že za jeden den, až vlastně ten litr vody, řekněme třeba, který přiteče z nádrže, vyjde z úpravny až k vašim kohoutkům. Já si myslím, že je to dobrý tip na výlet dneska do 4 hodin odpoledne, pokud máte chvilku času, přijeďte, je to nejenom pro děti, i dospěláci se pobaví.
1: Pohádková úpravna, den otevřených dveří na úpravně vody Souš. No Jaroslave, mám takový pocit, jsi se také něco naučil, mám pocit, i s těmi dětmi ze základní školy.
2: Samozřejmě, já jsem to hltal zrovna tak jako oni.
1: Tak nám určitě ještě budeš o tom vyprávět, až se vrátíš. Děkujeme za zajímavé informace. Ano, budeme se těšit na tvé krásné fotografie. Děkujeme za tyto informace, za pozvánku a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička pro mámu, skupina Holky ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No, je to tak, rodiče, si teď možná někteří lámou hlavy, co s dětmi o prázdninách. Samozřejmě jsou tady společné dovolené, babička, dědeček, prázdniny na chalupě nejlépe. No a tak se také řeší i příměstské tábory. No a tím jsme také zasvětili náš seriál Týdne Českého rozhlasu Liberec. No a dneska jsme zavolali do Domu dětí a mládeže Liberec ten v České Lípě. A já už jsem ráda, že mám rádo, že mám na telefonu ředitelku Štěpánku Mimrovou, kterou zdravíme do České Lípě. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne i vám.
0: Dívala jsem se na vaše webové stránky. Vy těch kroužků máte? To bychom tady byli hodně dlouho, kdybychom je měli všechny vyjmenovat. Kolik dětí vás navštěvuje?
1: No, celý rok vlastně nás navštěvuje kolem 1300 dětí a přes léto se k nám vlastně hlásí na tábory kolem 700 až 800 dětí.
0: To je hodně velké množství, vysoké množství dětí. O jaké kroužky je třeba největší zájem?
1: No, největší zájem máme o kroužky, vlastně, které se týkají zvířátek, ten jsou vždycky naplněny vlastně hned vlastně jako první, pak ale samozřejmě nezůstávají pozadu taneční kroužky, ty vlastně máme největší základnu vlastně v tom tanečním oddělení, protože tam je hrozně moc skupin, jsou tam jak mažoretky, tak vlastně moderní tance a tam vlastně je úplně největší základna. Samozřejmě i pozadu nejsou estetické kroužky a další třeba je takový ty, jako je vaření nebo keramika.
0: V jakém věkovém rozmezí vlastně navštěvují váš dům děti a mládeže?
1: No, určitě od 3 let do těch 15 a pak vlastně od těch 15 let do těch 25 vlastně ta skupina i takových těch středoškoláků anebo i co chodí na vysoké školy, ale těch už je menší množství, největší vlastně část je od těch 3 let ten první stupeň a potom vlastně až od těch 15 let, co už prostě méně.
0: Teď už se budeme věnovat příměstským táborům. Hned první na mě juknul Tajemství lesa, to vypadá hodně zajímavě. Ovšem, vy už máte hodně těch táborů obsazených.
1: Ano, my jsme vlastně 1. února zveřejňujeme každý rok vlastně všechny tábory a tenhle rok byl enormní zájem a vlastně do 14 dnů byla většina táborů obsazena. I když jsme vlastně některé přidali, máme 34 příměstských táborů a 4 pobytové, tak vlastně už po těch 14 dnech se doplňovalo opravdu jenom jednotky.
0: No, je tady Cesta za dobrodružstvím, sportovně turistický, Český ráj, Putování za zvířátky, tak dokonce Putování za zvířátky je tady ještě poslední místo. Tak pokud někteří rodiče to trošku to zameškali, tak mají třeba ještě nějakou naději, třeba se nějaké místo uvolní. Stojí za to se dívat na webovky a hlídat si to?
1: Určitě, určitě, protože vlastně teďkon už finišujeme s tím, aby rodiče už doplatili a stává se, že některý rodiče na poslední chvíli změní plány a třeba jedou nakonec na dovolenou, takže tábor zrušej a uvolní se vlastně místo pro někoho dalšího.
0: Mm-hmm. Tak teď jsem se zrovna dívala, tady bylo ještě jedno místo, Harry Potter a najednou šup a už je obsazeno, ale určitě ještě tady máte nějaké náhradníky, takže stojí za to si to hlídat. Tolik paní ředitelka Domů děti a mládeže Libertin, Česká Lípa, Štěpánka Mimrová, tak vám popřejeme, ať se to vše náležitě vydaří, ať se dětem na táborech líbí a budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Dobře, děkuji a taky přeju všem krásný prázdniny.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rok 1970 má něco s jedním pánem. Václav Neckář, tedy to je název písničky, o text se postaral Zdeněk Svoboda. No, jisté je, že písnička vznikla poté, co Václav Neckář natočil úspěšné filmy, dokonce Oscarový film Ostře sledované vlaky anebo Skřivánci na niti. Teď se ovšem ale v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec už budeme věnovat spotřebitelskému servisu a vy se dnes ptáte, co všechno má obsahovat vyjádření prodejce k reklamaci. Na váš dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Aleš reklamoval štípačku na dřevo. Po dvou týdnech mu prodejce řekl, že kdyby záleželo na něm, on by reklamaci uznal, ale od dodavatele mu přišlo rozhodnutí zamítavé. Žádný posudek nebo vyjádření panu Alešovi ale neukázal a ten se domnívá, že prodejce možná ani žádné nemá. Pane posluchači, ono na tom ale vůbec nezáleží, protože o způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce sám, takže i kdyby nějaké vyjádření od svého dodavatele měl, není povinen vám ho ukazovat. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, musel byste si nechat vyhotovit vlastní posudek.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Na malou chvíli s Anou K. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Doufám, že to pro vás byla příjemná chvíle. Teď už si dáme něco dobrého. Podle receptů našich babiček si dnes upečeme vdolky, tak jak je připravovali hospodyně ze Všeně. Ale Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hořenína seznámí i s dalšími podobami vdolků.
2: Naše povídání o dobrotách kuchyni našich babiček nezačneme textem staré lidové písničky. Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem, házela je jiníčkovi do maštálky okýnkem. Text nám připomíná, že tenhle zdánlivě obyčejný kousek sladkého pečiva má v české kuchyni mnohem hlubší kořeny, než by se mohlo zdát.
3: Vdolky nejsou jen nostalgickou vzpomínkou na dětství, jsou taky symbolem tradice, která se v rodinách předávala z generace na generaci. Patří mezi nejstarší druhy pečiva vůbec.
2: Původně se tak říkalo plackám, pečeným v popelu nebo na rozpálených kamenech. Zadělávaly se z jednoduchého kynutého těsta z mouky, vody či mléka, droždí a špetky soli. Nejlepší přibývaly ze žitné výražky. Později se malé kulaté placky pekly na plotně, v troubě nebo se smažily v tuku. Podávaly se na sladko i na slano. Suché si přikusovaly k polévkám nebo omáčkám, sladkou variantu si hospodyně v různých koutech naší země upravily po svém. Ve středních Čechách se vdolky podávaly teplé, roztržené na půl a naplněné máslem, které se uvnitř krásně rozpustilo. Na jihu Čech si lidé oblíbili smažené bavorské vdolečky s marmeládou a bohatou čepicí smetany. Jen výjimečně se sypaly perníkem, jak se zpívalo na Boleslavsku a v Podještědí. V Pojzeří a pod Krkonoší se mazaly švestkovým nebo borůvkovým povidlím, sypaly se strouhaným tvarohem a kropily sladkou nebo kyselou smetanou. Řídké těsto tu hospodyně lily na rozpálený plát a smažily z obou stran. Oblíbené byly i tzv. Spařené vdolky, roztrhané zalitým horkým mlékem a posypané mákem nebo přelité povidly.
3: My dnes přidáme recept na ty naše. Od hospodyně ze Všeně. Vdolky s povidlím.
2: Budeme potřebovat půl kila hladké mouky, čtvrt litru vlažného mléka, jednu lžičku cukru, špetku soli, 4 deka čerstvého droždí, 10 deka rozpuštěného másla, jedno vejce, máslo na potření, švestková povidla, tvrdý tvaroh. Z droždí, mléka a cukru necháme vzejít kvásek. Do mísy prosejeme mouku se solí, přidáme vejce, máslo a kvásek. Zaděláme těsto a necháme asi hodinu kynout. Vykynuté těsto odkrajujeme lžící a tvarujeme z něj placky vysoké asi 0,5 cm. Na vymazaném plechu asi čtvrt hodiny necháme kynout. Upečeme do zlatova. Ještě horké potřeme rozpuštěným máslem a těsně před podáváním je ozdobíme povidly a strouhaným tvarohem.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vysočinou, skupina Rangers neboli Plavci krátce před 11. hodinou. Jestli pak víte o tom, že Liberec se už zítra promění v místo plné příběhů, fantazie a dětského objevování. Zítra totiž začíná festival dětského čtenářství opět v Liberci. A právě o tomto festivalu se budeme povídat s naším dnešním hostem, s koordinátorkou festivalu dětského čtenářství, s Radkou Vojáčkovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. Koupaliště v Novém Boru na Českolipsku je od letoška pod správou města. V Rychnově u Jablonce nad Nisou funguje od začátku týdne poptávková doprava. Dopoledne skoro jasno, postupně většinou oblačno. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
3: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali. Ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela míří dnes do prvního čtení. Stovky kilogramů bahnitých usazenin nechal ze dna nádrže odsát nový správce koupaliště v Novém Boru na Českolipsku. Sezóna tam začne 15. června. Od letošního roku zajišťují provoz areálu služby města Nového Boru. Radnice převzala venkovní bazén a okolní zázemí po dohodě s tamní tělovýchovnou jednotou. Sportovcům na větší údržbu chyběly peníze.
4: Jak popsal mluvčí města Jiří Lebiš, pro zajištění bezpečnosti návštěvníků bylo například nutné odstranit staré vyčnívající armovací dráty v betonových panelech. Koupaliště jimi navíc není vyložené celé. Zhruba třetinu plochy tvoří přírodní dno. Kompletní vyčištění je bez větších zásahů nemožné. Vedení města prosazuje stavbu vedlejšího nerezového bazénu. Část zastupitelů je kvůli vysokým nákladům proti. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Celkem 15 dětí využilo v pondělí poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Služba ve městě funguje od začátku tohoto týdne. Radnice ji prozatím zkouší. V červnu bude 9-místný elektromobil vozit zejména děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Pokud se služba osvědčí, bude podle radnice v dalších měsících pokračovat, a to i v jiných částech, stejně jako v sousedním Jablonci nad Nisou. Tam od loňského července poptávková doprava zajíždí do 5 oblastí. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášeny.
1: Počasí.
2: Dopoledne nás čeká skoro jasno až polojasno, během dne pak postupně většinou oblačno, odpoledne na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, vítr bude vát slabý, jihovýchodní. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré a Bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici druhé třídy číslo 268 u obce Nový Bor na Českolipsku havarovalo vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Úsekem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále příjemný poslech a krásné úterní dopoledne vám přeje teď už 4 minuty po 11. hodině ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Jak už jsem zmínila, před celou místem plným příběhů, fantazie a dětského objevování bude už zítra Liberec, který bude hostit festival dětského čtenářství. Letošní téma je kniha Planeta divů. V čem je právě tento festival výjimečný? Nejenom o tom si už budu povídat s koordinátorkou festivalu Radkou Vojáčkovou. Jste tedy všichni srdečně zváni.

0: Když nemůžeš, tak přidej Meraj, tak to jsme si připomněli známý český film Ženy v běhu, kde tato písnička zazněla. My se teď nebudeme bavit o filmech, ale budeme se bavit o knížkách, a to s naším dnešním hostem, kterým je koordinátorka Festivalu dětského čtenářství Radka Vojáčková. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Musíme přiznat, že v průběhu písničky jsme si povídali o tom, jak je to nádherné, když člověk se jde večer lehnout, rozsvítí lampičku, vezme si knížku a čte si. A vzniká taková krásná intimní chvíle, do které nám už nikdo nesmí vstoupit.
1: Pro mě to je večerní rituál, který vlastně je naprosto nezbytný. Bez toho neusnu a těším se vždycky, jak si zalezu do té postele a budu si číst a pluju zase do toho příběhu a budu si žít ten příběh.
0: Přesně tak. Pamatuju si také chvíle, když jsem ještě byla malá holka, to jsem hodně četla, a kdy nás rodiče ještě z bráchu vyháněli, už to zhasněte, žádný čtení, už je hodně hodin, a tak jsme si vždycky po tajmu svítili baterkou pod peřinu, aby jsme si ještě něco mohli přečíst. O tom se nám v současné době už může jenom zdát, protože teď už rodiče odhání děti od mobilů a počítačů.
1: Bohužel je to tak a pokud se nám podaří odehnat od mobilů a počítačů, tak mnoho rodičů dětem pustí zvukovou knížku, doufajíc, že tím nahradí aspoň to čtení, že děti poznají aspoň ten příběh. Byť jsou zvukové knížky moc hezké, tak bohužel to čtení se tím nahradit nedá. Ten zážitek je úplně jiný a čtenářství se poslechem prostě nerozvíjí. Je to posluchačská pozornost, posluchačská dovednost a čtenářství je přeci jenom ještě něco jiného.
0: I když na druhou stranu si říkám, zaplať pán Bůh za audioknihy, protože známe to možná všichni, měli jsme doma maturanty, kteří potřebovali něco načíst, nějaké knihy, tak často sáhli po audioknihách. Bylo to pro ně mnohem jednodušší, tak alespoň něco. Na druhou stranu taková ta éra, kdy začínala psát Rowlingová Harry Pottera, to si myslím, to byla asi taková ta poslední obrovská vlna, kdy se asi počet těch čtenářů malých opravdu zvýšil.
1: Ano, vlastně už je to historie, je to před 25 lety a od té doby už žádná taková velká vlna už nevypukla. Děti sice mají vždycky něco oblíbeného, něco zrovna letí, ale už je to takové poskromnější a čtenářství dětí jako v celku je prostě čím dál tím nižší a nižší, čím dál tím méně dětí čte. Ubývá i takových těch vášnivých čtenářů, kteří si dřív z knihovny odnášeli hromady knih, tak ti pořád chodí, ale už si takové hromady neodnášejí jako tehdy a spousta dětí bohužel nečte vůbec.
0: Tak vy jste nejenom koordinátorka Festivalu dětského čtenářství, ale vy také pořádáte i kurzy pro učitele?
1: Ano, já se snažím vnést do škol takový ten aha moment, kdy aby učitelé dospěli k tomu, že to čtenářství, no to čtení je ta úplně nejdůležitější dovednost, kterou si z té školy děti odnáší a že je potřeba díky tomu, jak jsou děti obklopeny technikou, tak je potřeba víc o tom čtení nebo víc o tom čtení věnovat pozornost ve škole, protože prostě doma je to mnohem těžší. Děti nejsou tak často pod dozorem, unikají rodičům k telefonům, rodiče také unikají k telefonům, ten příklad tam také není. Takže vlastně zdůraznit důležitost toho čtení tím, že budou si děti číst ve školách, že se zavedou do škol dílny čtení a vlastně tím, že si čteme, tak tím se vzděláváme, i když je to obyčejný příběh o koních, o pejskách, o lásce, pořád si rozvíjíme ten svůj jazyk.
0: Říká náš dnešní host, koordinátorka Festivalu dětského čtenářství Radka Vojáčková.

0: knihách a o dětském čtenářství si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším dnešním hostem, kterým je koordinátorka festivalu dětského čtenářství Radka Vojáčková. Ještě v rychlosti, máte nějaký tip sama za sebe na pěknou knihu, které jste řekla, páni, no to bylo, kdy člověk dočte, ještě chvíli sedí, leží a musí to trochu strávit?
1: Já jsem jich teď měla víc, protože si pečlivě vybírám, co si budu číst, ale takové wow byla kniha ruské autorky Zulejka otevírá oči a pak její ještě další kniha, ale já to si nespomenu název, protože pro mě je to nejdůležitější ten dojem. Já vlastně zapomínám, jak se ty knížky jmenují, ale ten dojem byl ve mně hodně hluboký od této autorky.
0: A dětská kniha?
1: Dětská kniha... Velké wow byl pro mě autor, britský autor Williams, David Williams, který píše půvabné knihy, které jsou vtipné a přitom velmi lidské. Pořád tam je ten přesah toho malého človíčka, který nějak vyrůstá v nějakém prostředí, něco ho trápí, ale to trápení je zabaleno do humoru. Takže to je pro mě takový top autor.
0: Mm-hmm. Tak a teď už k festivalu dětského čtenářství. V čem je výjimečný tento festival? On už je to, vy jste říkala, 23. ročník.
1: Aha. Je to 23. ročník a výjimečný je vlastně v tom, že naše publikum tvoří děti, že se nezaměřujeme na dospělé, nezaměřujeme se ani na nakladatele jako takové, ale opravdu čistě na děti, abychom jim zprostředkovali vlastně setkání s tvůrci dětských knih, s těmi, které pro ně tvoří, ať už jsou to spisovatelé, ilustrátoři, či takový prostředníci, kteří zprostředkovávají ten zážitek knižní, třeba prostřednictvím scénického čtení nebo adaptací nějaké knihy, takže máme i různá divadla. A to chceme dětem dopřát, potkat se s příběhem, potkat se s knížkou a zjistit, že knížka nemusí být jenom také o tom čtení, ale že kniha může být i takým uměleckým, estetickým zážitkem, že ty obrázky často bývají velmi krásné. Kniha jako taková je vlastně umělecký artefakt, tak aby i to na našem festivalu děti potkali.
0: Tak ono asi platí i u knih, obal prodává, ono děti často sáhnou po takovém třeba atraktivním obalu a když zjistí, že ještě uvnitř jsou nějaké kresby, obrázky, tak tím více je to možná přiláká. Vím, když jsem byla malá, když to byla kniha jenom taková bez obrázku, bez ilustrací, tak se mi často dávala stranou, že to asi nebude nic moc.
1: Tak u dětí to hraje opravdu velikou roli, ta obálka, tam je to vlastně úplně to nejdůležitější. Pravdou je, že jak se člověk rozečítá a stává se lepším a lepším čtenářem, pak ho ty obrázky začnou rušit. A to poznáte, že už vlastně čtenář dosáhl nějaké úrovně, už se z něj stává ten skutečný čtenář.
0: Mm-hmm. Když se vrátíme ještě trochu v čase, je to tedy 23. ročník, když se vrátíme tedy, máte nějakou třeba i zpětnou vazbu nebo nějaké ohlasy třeba u rodičů, u dětí, u škol, kdy třeba skončí nějaký ročník a to bylo fajn, děti třeba začaly přece jenom více číst. Máte nějakou zpětnou vazbu?
1: Ano, většinou to se to týká buď toho, že se to teda dětem jako opravdu líbilo, že si to užili, ale zrovna nedávno jsem měla zpětnou vazbu, protože loni byla třída na scénickém čtení Pavoučka Čendy, je to kniha Pavla Čecha, Pavouček, dobrodružství Pavoučka Čendy, a paní učitelka byla nadšená, protože mi hlásila, že celý rok děti čtou další díly Pavoučka Čendy a když se rozhodují, jestli se budou číst něco dalšího, tak jediný, co vyhrává, je Pavouček Čenda. A to je vlastně, to je pro nás ten velký úspěch, že se kniha někde zasela, že se semínko našlo nějakou úrodnou půdu.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je koordinátorka festivalu dětského čtenářství Radka Vojáčková. Stejně mě to nedalo, dívala jsem se do různých dat, co třeba, i když děti už téměř skoro nečtou, tak stejně, co si občas půjčují. A docela mě překvapilo, že mají rády dobrodružné příběhy a například čtou někteří Bílého tesáka, Jacka Londona nebo Záhada hlavolamů Jaroslav Fogler. Na tom jsme také vyrůstali, to jsem měla hodně ráda. No a Robinson Crusoe také dokonce. Ano, dokonce.
1: Statistiky takové jsou, protože pořád ještě některé školy to mají jako tu četbu, kterou děti musí poznat, musí přečíst, takže si to půjčí spíš z takového toho musím. Mm-hmm. Jinak dobrodružná převládá, ale pro děti je dobrodružná literatura i fantasy. Oni to příliš nerozlišují, jestli to je fantasy, nebo jestli to je z reálného prostředí dobrodružná. Takže tam vlastně, pokud se jich zeptáme, tak odpovědi od dětí jsou trošku zavádějící, protože pro ně je dobrodružná skoro každá knížka.
0: Samozřejmě, člověk se musí také trochu bát. Ale velkým svátkem bezřejmě i pro nás bylo, kdybychom se třeba mohli setkat i s tím autorem, což se samozřejmě kolikrát nemohlo stát, třeba i z důvodu, že třeba už ten autor nežil nebo žil úplně na jiném kontinentu. Už možná víte, kam tím mířím, protože Festival dětského čtenářství v Liberci má opět své hosty, autory některých knih. Můžeme někoho prozradit?
1: Určitě můžeme prozradit. Na některé jsme obzvlášť pyšní. Například přijede Galina Miklí Klínová s Petrem Stančíkem, spolupracovali spolu na nové knize. Přijede Ester Stará, která je taky jednou z takových těch top autorek. Přijede pan Toman, který píše velice půvabné knížky a ten nebude mít žádné autorské čtení, on má dokonce své divadlo a vlastně hrají ty své knihy, takže Cukrárna u šilhavého Jima ožije na prknách knihovny. Bude tu pan Petr Váša, který je velkou osobností nejenom na hudební scéně, teď už i na literární a na poli takového toho fyzického básnictví, takže to se moc těšíme.
0: Pardon, dívám se. Ano, ve středu zítra dětem v knihovně otevře Panorama fyzického básnictví autor naší poslední zvukové knihy pro nevědomé. Petr Váša, to se cení.
1: Ano, ten bychom vlastně i nahráli jeho knihu Rajčeťáci a banáni a zítra to bude nejenom k této knize povídat, ale odpoledne bude mít vlastně ještě pro zájemce o takovéto improvizované fyzické básnictví, tedy kdo holduje tomuto koníčku, tak určitě přijďte do knihovny, bude to, myslím si, že velký zážitek. Dalším hostem naším bude pan Řeháček, který pokřtí svou knihu, novou knihu Zastrašidly Liberecka, která už kdysi byla vydána, ale teď je vydána znovu a mnohem větším rozměru.
0: Ano. To je náš spolukolega v rozhlasu, Marek Řeháček, který má neuvěřitelné nápady, neuvěřitelnou energii a já už se moc těším za jeho zatím poslední počin Zastrašidly Liberecka. Povídáme si o festivalu dětského čtenářství a po písničce Tomáše Kluse se k našemu tématu vrátíme.

0: dokola.
1: Tak, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále o dětském čtenářství čtení povídáme s koordinátorkou Festivalu dětského čtenářství s Radkou Vojáčkovou. Já bych teď ještě citovala. Každá generace má tendenci idealizovat své vlastní dětství. Když dnešní rodiče říkají, že četli víc, je nutné si mimo jiné uvědomit, že měli také méně alternativ. Dítě 90. let nebo ještě starší generace jednoduše nemělo TikTok, YouTube ani online hry. To jsem citovala Kateřinu.

0: kterým je Severočeské muzeum, protože scénické čtení vlastně zprostředkovává ten příběh divadelní formou a je to velmi lákavé pro děti, protože to je zábavné, protože tu knížku i ten příběh ukazuje jako snadnou, příjemnou, zábavnou cestu, do které se může ponořit i ten čtenář. A to si myslím, že je hodně důležité ukázat dětem krásu těch příběhů, nalákat je k tomu, aby se do něj podívali a jakmile se jednou ponoří, ponoří se zase i příště. Potom bychom určitě rádi diváky nebo účastníky festivalu nalákali na odpolední programy, které jsme připravili, ať už je to scénické čtení Příběhy z Lipového paloku, které jsou pro menší děti, nebo literární procházku literatur, která se půjde z parku Dubák přes botanickou zahradu až do parku Větrníku. Je to taky pro malé děti, provede je herečka Naivního divadla Diana Čičmanová a bude se číst úžasný příběh Kuba Tuba Tatubán. Co to vlastně znamená, to děti zjistí právě při tom čtení, které bude procházet těmi krásami Liberecka. V knihovně máme také připravený knihospodský kvíz, zábavný, je určen pro rodinné týmy i dětské týmy, mohou soutěžit i čistě dětské týmy. Moc se na ně těší moje kolegyně Helena Kovalová, která ten knihospodský kvíz připravuje a bude ho i provázet a může to být hezká zábava odpolední pro celou rodinu.
1: Ale tvořit se bude i v kavárně Pošta?
0: Ano, v kavárně Pošta máme vlastně takové výtvarné festivalové místo. Bude se tam tvořit k festivalové knize Divno planeta, kterou vytvořila výtvarnice Jitka Mrázková a bude se tam taky tvořit s podivuhodnou zvířenou, což bude výtvarná dílna, která je ke knize Deník profesora z Essexu.
1: Tak ono to už možná zaznělo, letos se připojí i botanická zahrada, prý i s programem o masožravkách. To může být také zajímavé.
0: Ano, ten program mě přijde velmi, velmi zajímavý. Bude v odpoledních hodinách od 1:30 v botanické zahradě a do masožravek se tam mohou zapojit skupinky dětí.
1: Kdy to všechno začne? Dokdy bude festival?
0: Tak festival vypukne zítra ráno a poběží vlastně po celé 3 dny až do pátečního poledne, kdy končíme. A končit budeme i včetně toho prodeje knížek, který bude v knihovně. Potkat se tam návštěvníci mohou s desítkou nakladatelů nejenom dětských knih a nejenom, že se tam s nimi mohou potkat, můžou si tam ty knihy i koupit.
1: A nějaký oficiální začátek je?
0: Oficiální začátek máme v 10 hodin, kdy bude slavnostní zahájení festivalu.
1: Tolik náš dnešní host, koordinátorka festivalu dětského čtenářství Radka Vojáčková. Děkujeme za příjemnou pozvánku. Děkujeme, ať se festival vydaří a ať děti čtou, nejenom děti, ale i dospělí. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A možná, že už jste zvědaví, kdo nás navštíví zítra. Zítra to bude také hodně zajímavé povídání, protože nás navštíví herečka Michaela Lohnická. Nositelka slavného hereckého jména spojila největší část svého hereckého života s libereckou činohrou. A jak vypadala cesta studentky střední sklářské školy v Železném Brodě k herectví, jaký byl její otec, režisér a herec Václav Lohnický. Nejenom to si můžete poslechnout zítra opět ve stejném čase.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lékařské rady.
1: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné stráně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plecht tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: V dopoledni pod ještědem v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec i dnes otevíráme rozhlasový archív a tentokrát proto, abychom připomněli radost a zábavu, které do života dospělých přinášejí děti. Když herec Luděk Munzár kdysi doma při nedělním obědě začal vyprávět příhody ze svého dětství, dcera Barbora ani nedutala, jako malá holka ty chvíle prostě milovala. Co na tom, že tatínkovi historky slyšela už tolikrát, že se jí neomrzeli, nám před lety řekla v zábavném pořadu a Luděk Munzár tehdy na oplátku přidal příhodu z jejího dětství.
1: My jsme byli takový malý baráček v Modřanech a Barunka byla malá, já nevím, 3 nebo 4 roky byla a chodila, protože jsme měli, nám pomáhala jí vychovávat. Jsme jí říkali samozřejmě, to je ta vzácná paní Landovská, hrozně vzácná paní, ta má na Barunčině výchově velkou zásluhu. A my jsme tam měli, v tom domečku nebyla špajs, jenom takový výklenek a tam jsme měli ledničku Minsk. Byly to, že jo, takový ty ruské ledničky. A vzadu byl polystyren. A protože jsme byli už poslední baráček a pak už bylo jenom pole, tak se jeden rok urodilo strašná spousta myší a ty myši chodili ne na jídlo do ledničky, ale vyžírali ten polystyren nebo tohleto a lednice nám nelednila. Až já jsem to odstřel, že pám, no tak to musíme koupit, no to je hrozný tady myši a tak a přijdeme domů večer a paní Landovská nám říká, co všecko se přihodilo a co Barunka a tak dále. Tak říkala, no jo, to byla hrozný, víte, co mě dneska ta Bára udělala. A my jsme si říkali, je, co je taková ostuda, šli na procházku. A protože jsem Barunce říkal, jak jsou ty telegrafní sloupy a tam, že jdou dráty a že tam je telefon a ty lidi přes ty dráty mluvějí a že to se propojí takhle v podstatě nejen v Modřanech, ale v celé Praze, v republice, do světa, že to jde a tak dále, tak ten problém těch myší, Barunka se postavila ke sloupu a křičela, lidi pomozte, sežerou nás myši, sežerou nás myši, takže ne do stromu, do telegrafního sloupu.
0: Tolik vzpomínka Luďka Munzara na dceru Barboru. To se moc hezky poslouchá, tak někdy příště se určitě ještě k podobnému vyprávění vrátíme. Za 6 minut je tady pravé úterní poledne, to už si pro vás chystá zprávy Iveta Bláhová a písničky na přání už na sebe také nenechají dlouho čekat. Bude u toho opět Filip Maisl. Tak se mějte hezky, loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásné úterý a zítra po 9. hodině v dopolední pod ještědem opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec zvažuje prodej stadionu Unisy fotbalovému klubu. Za 500 metrů dlouhý chodník zaplatí Bílý kostel nad Nisou na Liberecku 26 milionů korun. Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Vedení Liberce uvažuje o prodeji fotbalového stadionu Unisy prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Záměr chce projednat na příštím zastupitelstvu. V případě, že město bude stadion nadále vlastnit, bude muset v blízké době investovat do nutných oprav, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
2: Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál, ale s tím, že samozřejmě tam chceme některé podmínky.
0: Na 26 milionů korun přijde výstavba půl kilometru dlouhého chodníku podél silnice z Bílého kostela nad Nisou směrem na Chotyni na Liberecku. Je to o 10 milionů víc, než kolik bude stát samotná oprava povrchu silnice, včetně obnovy odvodnění a propustků. Podle starosty Jiřího Formánka ze Starostů pro Liberecký kraj ale nejde výstavbu nového chodníku udělat levněji.
3: Protože tam jsou zdi, které tam jsou z dob možná 60 let, 70 let podél silnice, a my je musíme odbourat a dát nové. Pak musíme dát dešťovou kanalizaci pod chodník, protože zatrubňujeme příkop, musíme si hrát s dešťovou vodou, takže prostě tohle je pro nás finančně hodně náročný.
0: Obchvat v České Lípě je od pondělí delší. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní části Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací, uvedl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Opatrovnické soudy možná budou od nového roku povinně zjišťovat, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Úpravu rozvodové novely navrhl ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Soudci by nově měli k posouzení používat také sociální pracovníky nebo lékaře a zástupce škol. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Oba návrhy by mohly platit od 1. ledna 2027.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno, postupně většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v Mariánské ulici havarovalo nákladní vozidlo do lampy. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. A ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní odpoledne, v tuto chvíli uzrál čas na písničky na přání, jako vždy touto dobou v Českém rozhlase Liberec. Takže ať už usedáte k telefonu, k e-mailu, přeju vám samozřejmě příjemný poslech a všem bez rozdílu hezké odpoledne.

Rodák z Litvínova Ivan Varga, sportovec s tělem i duší, ale hlavně výborný hudebník, kterého všichni známe jako Martina Maxu, nás přivítal v odpoledním čase a zároveň také v písničkách na přání, které začínají 7 minut po 12. Od této chvíle můžete telefonovat na číslo 22 155 37 22 nebo posílat textové zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera, pak následuje váš text na číslo 90 011 04 a nebo můžete jednoduše napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším.

Co se má stát, to se stane a Dalibor Janda. To je v podstatě taková neformální pozvánka na jeho liberecký koncert za necelých 14 dní, konkrétně 15. června v Lidových sadech. Teď už ale pojďme na první přání, které dorazilo do Českého rozhlasu Liberec. Je to vlastně kombinované přání. Zavolal nám pán Václav z Ruprechtic, poprosil o písničku od Michala Tučného. Tuhle písničku posílá asistentce paní Vlastičce a také všem věrným a stálým posluchačům Českého rozhlasu Liberec.

V Českém rozhlase Liberec Michal Tučný, ikona tuzemské country scény, stylově pohřbená pod náhrobkem ve tvaru velkého žulového kovbojského klobouku z dílny sochaře Michala Gabriela. Najdete ho na hřbitově v Hošticích u Volině. Teď už ale ve vysílání Českého rozhlasu Liberec najdeme první písemné hudební přání. Napsala nám paní Hana, poprosila o něco od Vanastovek neboli Vanastových věcí a vybranou písničku posílá Šárce do Liberce všem, co také hrají na přání a všem, co jsou v práci. Paní pisatelka je od rána do večera v práci, tak já přeju, ať to utíká.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Slyšíš sama, taková krásná vzpomínka na Petra Muka. Všichni ho samozřejmě známe z jeho solové dráhy, také si ho pamatujeme ve skupinách Oceán a Šalom, ale málo kdo asi ví, že začínal v rockových a punkových skupinách, třeba v kapele Dural. Petra Muka už ale necháme za sebou a pojďme na další hudební přání. Ta následující písnička je pro Ivetku dodatečně k nedělním narozeninám. Všechno nejlepší přeje Vlastička. Hodně štěstí a zdraví přeje i Český rozhlas Liberec a Pink Floyd přejí spoustu peněz.

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
2: Letitá nahrávka Money a letitá a zároveň legendární skupina Pink Floyd. Mimochodem není bez zajímavosti, že demo nahrávku téhle písně natočil Roger Waters ve svém zahradním domku. Ta finální verze pak vznikla ve studiích na Abbey Road v Londýně, samozřejmě známých studiích, tam natáčel třeba i Miroš Birka, jistě víte. Teď už jsou 3:30, my jsme se dostali do druhé poloviny písniček na přání v Českém rozhlase Liberec, vy pochopitelně dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a dál můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, tak jako to udělal třeba pan Petr, který vybral písničku od Michala Horáka a posílá ji paní Věře do Semil na Letnou. Pan Petr tady vybral písničku Je to tak, ale tu bohužel v našem archivu nemáme, tak jsme vybrali náhradnici Kam se ženeš.
3: Nechceš toho moc, jen chceš pomník.

0: Hejkam se ženeš, hejkam se ženeš, jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání se žene,
0: tak
1: hejkam se ženeš, hejkam se ženeš,
0: jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání se žene.

0: herecký rodák a skvělý muzikant Michal Horák, už 5 let držitelem českého slavíka v kategorii objev roku. No a my jdeme splnit další přání a do Českého rozhlasu Liberec nám zavolala paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe. Takže písnička bude pro úplně všechny, co si dáváme hrát, jak jsme velká rozhlasová rodina. A jediný, komu bych chtěla jako to, tak Jindřich Brumovský. I když pan Olda zesemil, taky není úplně jako to, ale taky patří k nám. A pan Ben z Hrádku. Mm-hmm. A taky ještě by to bylo pro všechny, co se dáváme hrát. No a Dráčky do český, víte, ať tolik nepracujou.
0: Ať se také trochu baví, že?
1: Ano, určitě.
0: Dobrá, tak tedy do celého širého libereckého kraje posíláme Petra Nováka. Vám krásný den, paní Šárko, a zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To sympaticky se nám připomněla jedna z největších hvězd slovenské hudební scény a možná také československé, Peter Nať na mojom poschodí. Teď máme 2 minuty po 1:15, pokračujeme dál v písničkách na přání a na řadě je telefonát. Dobré odpoledne.
1: Krásné dopoledne, Filipe, přeju Jarča z Rychnova a chtěla bych nechat zahrát písničku hlavně taky pro vás, protože tu písničku připravujete pro vaše celý rádio.
0: Děkujeme.
1: A potom by to zahradu tichou a jinak by to bylo pro Šárinku určitě, že jim moc krát děkuju za krásné obrázky. Potom by to bylo pro Haničku, pro paní Boženku, pro... No prostě pro všechny lidičky, který si necháváme hrát. Pana Vlastimila, pan Eličku Sturnová, paní Jarušce a všem.
0: No a samozřejmě také
1: ale
0: vám, paní Jarko.
1: A to by zdržovala.
0: Dobře, dobře. No tak to tady shrňme pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, ty nejvěrnější samozřejmě, včetně vás, paní Jarko. Mějte se báječně.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pavel Roth a Zahrada ticha, to je rozhodně také jedna z těch písniček, které nestárnou. Tahle nahrávka nám dozněla 8 minut před 13. hodinou, to znamená, že se zvolna chýlí k závěru dnešní písničky na přání, ale jedno přání tady přeci jen ještě máme. Napsal nám pan Miroslav, který nás v podstatě přiměl úplně změnit hudební žánr a podívat se do sféry folkloru. Vybral písničku od skupiny Javory a posílá ji všem posluchačům jen tak pro dobrou náladu. Já věřím tomu, že s Českým rozhlasem Liberec vám dobrá nálada vydrží a vydrží nám vám i po 13. hodině, kdy začíná pořad Alex a host. A Alex Minářová si tentokrát k mikrofonu pozvala moderátorku, herečku, zpěvačku Gabrielu Partyšovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Pacařicích obnovují mateřskou školu. V létě získá nový vchod i parkování. O víkendu bude v Liberci jubilejní mistrovství republiky slepeckých psů. Na Ještědu se dnes večer bude sloužit bohoslužba. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty až 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. O prázdninách bude pokračovat obnova areálu mateřské školy v Pacařicích na Liberecku. V minulých letech nechala obec například opravit střechu budovy. Práce stály zhruba 2,5 milionu korun. Tentokrát bude nový přední vchod, říká nezávislá místostarostka Vlasta Bulířová.
2: Přesně tak, jak škola vypadala právě před více než 100 lety. Přibude parkovací místo, aby rodiče mohli pohodlněji přijít s dětmi až do šatny. Zároveň budujeme nové celokovové oplocení, které povede až k hasičské zbrojnici.
0: Liberec bude tuto sobotu hostit 10. ročník mistrovství republiky vodících psů. Soutěž prověřuje souhru zrakově postižených se jejich zvířaty. Slepečtí psi musí prokázat, jak se poradí s různými povely v běžném městském provozu. Soutěžní trasy povedou v okolí nákupního centra Plaza a paláce Líbik, říká hlavní organizátor Roman Vaněk.
3: Vodící pes musí najít schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, najít lavičku, obejít bezpečně překážku, aby vedl správně toho nevědomího. Další část je poslušnost, což je odložení psa na místě, obraty, přivolání na první povel.
0: Součástí mistrovství republiky bude i doprovodný program pro veřejnost. Lidé v Liberci se dnes můžou vydat na ekumenickou bohoslužbu ke kříži na vrchol Ještědu, informovalo o tom liberecké arciděkanství. Bohoslužba začíná v 18 hodin, po jejím skončení kněz udělí požehnání městu a libereckému kraji. Na bohoslužbu můžou lidé jít společně, sraz je u bývalé dolní stanice Lanovky 17.30. Trasa povede přímo k vrcholu, po trase bývalé Lanovky. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň více než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno, postupně většinou oblačno, na horách se mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v Bulharské ulici se střetlo osobní vozidlo s autobusem, projíždějte se zvýšenou opatrností. V České Lípě v Mimoňské ulici také havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte tudy také opatrně. A v Jablonci nad Nisou ve Skalné ulici se srazila dvě osobní vozidla, na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
5: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby jo. Ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: Ano, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co za tím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo jsi byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě ne. Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Mm-hmm. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní,
1: řekněme. Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty
1: jsi
0: potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. Potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pravda.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako v oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slz, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco
0: jo,
1: takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad, skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo,

0: kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát a vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějakém neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš. A
1: musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuje se v takové malinké prostě rodince, no a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm. Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm a tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy a děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat, je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla. Už jsi léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stavbu druhé silnice do průmyslové zóny v Liberci stále brzdí problémy s výkupy pozemků. V červnu bude zavřena lávka přes řeku Libuňku v Turnově. Na přehradě v Jablonci nad Nisou začala koupací sezóna. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 18 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Liberský kraj chce v příštím roce zahájit stavbu druhé silnice do průmyslové zóny jih v Liberci. Projekt už je před stavebním povolením, stálo ale brzdí problémy s výkupy pozemků. Většinu z nich už kraj získal, dohodu ale stále nemá s posledními třemi vlastníky. Ti chtějí za výkup násobně víc, než kolik je hejtmanství připraveno dát. Výkupní cena je přitom vyšší než cena v místě obvyklá, aby si lidé mohli pořídit nové nemovitosti, říká hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberský kraj.
2: Ve dvou těch případech jsme se posunuli ne k dohodě, ale k tomu, že jsme se dohodli, jakým způsobem k té dohodě budeme směřovat. Znamená znalecký posudky a nemůže to být znalecký posudek, který třeba tvoří někdo, kdo nemá oprávnění tvořit znalecký posudek, ale věřím, že jsme schopni se posunout a v tom třetím případě jsme zatím nedospěli ani k termínu.
0: Lidé v Turnově v červnu neprojdou po lávce přes řeku Libuňku. Radnice příští pondělí začne se její rekonstrukcí. Do té doby na ní můžou současně vstupovat pouze dvě osoby. Místo budou muset lidé obcházet přes Soboteckou ulici.
3: Lávka se nachází u zahrádkářské osady mezi Soboteckou ulicí a ulicí U zastávky. Dřevěná lávka je v havarijním stavu. Podle mluvčí města Marcely Jandové zatéká do nosné konstrukce. Stavební firma ji celou zbourá a postaví novou ocelovou konstrukci. Práce potrvají do konce června. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Na přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou začala koupací sezona. Vedení města proto na sociální síti upozornilo, že se v první nádrži nesmí koupat psy. Zákaz tam platí od května do konce září. Psi mají vstup povolený pouze do druhé a třetí nádrže. Na dodržování pravidel dohlíží městská policie a na bezpečnost přehrady hasiči. Ti mají u břehu připravený nový záchranný člun. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo, kránu na většině území občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne postupně přehánky a místy až oblačno a srážky budou ustávat během večera. Teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou ve Skalné ulici se střetla dvě osobní vozidla. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S Českým rozhlasem Liberec vám přeju příjemný poslech. Česká Lípa rozšířila třídění odpadu přímo u domů i do okrajových částí města. Jak to bude fungovat, to nám za pár minut přiblíží kolega Jiří Jelínek. Karolína Lašáková nás následně pozve do Jablonecké galerie Nisa Factory, kde vystavuje práce Ivana Šrámková, výtvarnice velice úzce spjatá s oblastí Pojízeří a Českého ráje. A neminou vás ani tradiční rubriky Co v učebnicích nebylo, dnes o historii meteorologie a pro odlehčení dětská anketa. Filip Majsl vám přeje pohodové odpoledne.

0: Pohodu úterního odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Liberec ještě umocnila Věra Martinová 10 minut po 14. hodině. A my vyrážíme do České Lípy. Lidé v okrajových částech České Lípy mohou nově využívat svoz tříděných odpadů přímo od domácností. Radnice takzvaný systém Door to Door rozšířila na celé území města a ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak kolika domácností se ten nový systém týká?
1: V té aktuální vlně si požádali o kontejnery na papír, bioodpad nebo takzvanou multikomoditu řádově stovky domácností. Multikomodita je dohromady plast, kovy a tetrapaky, které se následně dotřídí na lince. K tomu asi 1500 domácností v rodinných domech, kteří systém využívají od loňského roku. Tam spadají i čísla popisná menších bytových domů, všude tam, kde je systém door-to-door možný, je svoz běžného komunálního odpadu nově jen už jenom jednou za 2 týdny. Doteď to bylo v týdenním intervalu. Na sídlištích, kde jsou velkoobjemové kontejnery, se odpady dál sváží až 2x v týdnu a i přesto, že tam lidé nově najdou také kontejnery na biologicky rozložitelné zbytky z domácností.
0: A co si od rozšíření svozu radnice slibuje?
1: No tak hlavně úspory. Už z předběžných dat je podle místostarosty Jakuba Mencla ze Starostů pro Liberecký kraj vidět, že lidé po loňském zavedení systému ve střední části města třídí víc. Radnice potřebuje zejména snížit podíl neroztříděného odpadu, který končí na skládce. Cena za každou tunu každoročně roste. Podle vedení města to podle odhadů finančně vychází pozitivně i po započtení zvýšených nákladů na svozy kontejnerů. Popelářské auto doteď k jednotlivým domům jezdilo 4x měsíčně. Teď je to za stejnou dobu dvojnásobek svozů, pokud si tedy daná domácnost řekne o všechny nabízené kontejnery.
0: Ten svoz tříděných odpadů od domácností začíná být stále rozšířenější. Jaké jsou s tím zkušenosti jinde?
1: Tak například o něco větší Jablonec nad Nisou už tuhle službu nabízí 3 roky. Statistiky ukazují, že podíl vytříděného odpadu v posledních letech skutečně roste, ale roste také i celkový objem, což v důsledku znamená, že je větší i množství nerecyklovatelného směsného odpadu. Konkrétně Jablonečaného loni vyprodukovali 16 360 tun, což je v meziročním srovnání o 16% víc. Odhozením do správného kontejneru obyvatelé města umožnili recyklaci 2000 tun kovů a víc než 1200 tun papíru nebo 800 tun plastů. Množství vytříděných plastů se ve městě za poslední dekádu zvýšilo 3x.
0: O zavedení svozu tříděných odpadů na celém území České Lípy jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Mockrát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: No, za malou chvíli se v Českém rozhlase Liberec necháme vylákat do galerie v Jablonci nad Nisou na výstavu soch ze skla i nazbíraných předmětů.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 9 minut před 14:30 ladíte na svém rádiu Český rozhlas Liberec a my vám k té úterní odpolední svačině dopřejeme i trochu potravy pro oko. Návštěvníci galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou můžou navštívit výstavu výtvarnice Ivany Šrámkové. Lidé tam uvidí její sochy ze skla i nazbíraných předmětů. Zdi galerie jsou vyzdobené jejími velkoformátovými malbami, kterým se podle vlastních slov Šrámková v poslední době věnuje víc než sochařské práci.
1: My tady teď před sebou máme dvě vitrínky s ptačím hejnem.
2: Některý jsou pojmenovaný, jo, že třeba tenhle ten má tady nahoře takový kámen, který má, vypadá jako lebka, jo, vidíte to, jo. A mý děti jako říkali, ten má tady takový číro na hlavě, ten vypadá jak Elvis Presley. Nebo tamhle ten s tím olůvkem na hlavě, tak ten zase říká, že jako Woody Allen.
3: Ivana Šrámková, sochařka i malířka, často ve svých dílech využívá motivy zvířat. Na její nové výstavě v jablonecké Nisa Factory lidé nejčastěji uvidí ptáky. Ty Šrámková doplňuje o nazbírané předměty, jako jsou kamínky, kusy dřeva i plastu.
2: Nohy jsou bronzový, takže se musí vymodelovat nohy, že jo, ty jsou z vosku. A pak já vlastně modeluju z vosku to tělo toho ptáka, k tomu přidám přesně vlastně tu věc třeba, kterou ho chci doplnit. Pak teda sklář zase to zaformuje, vypaří z toho ten vosk. Takže někdy to je prostě za měsíc, někdy třeba za půl roku.
1: Kromě dřeva, bronzu, skla se tady docela často opakují i korálky. Užíváte jako oči těch ptáků, ale tamhle ta socha dvou ptáků má celý krk a hlavu z korálku.
2: Začalo to tím, že jsem chtěla opravit věci, které se mi nelíbily. A tohle to je kombinace teda úplně všeho možného, protože to je vlastně hutní sklo. Tohle je tavený sklo. A pak tady jsou ty korále. Ta barevnost mi vnukla ten název Peruánci, že jsou takový prostě s těma korálem a ta bledě modrá, že jo, červená. Tak.
3: Kurátorem výstavy je Oldřich Palata.
4: Já si myslím, že je docela důležité připomenout, že Ivana Šrámková ovšem vytváří i díla do veřejného prostoru. Například v Přerově je most, který ona dotvořila svými sochami, které jsou z bronzu, socha zubra, ale také ptáka s rozevřenými křídly a tři velké betonové stromy. Takže sochařka par excellence. Samozřejmě bych rád připomněl krasohledy i v venkovním prostoru a rozhodně to nesmíte minout.
3: Na výstavě lidé uvidí taky její interaktivní dětská díla, původně vytvořená pro výstavu v Japonsku. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

večer na několik hodin promění v obývací pokoj města, kde se lidé mohou zúčastnit takzvané komunitní večeře. Na rozdíl od běžných kulturních akcí návštěvníci nebudou pouze diváky, každý se může stát součástí večera, přinést si vlastní jídlo, usednout ke společnému stolu, sdílet prostor s lidmi, které by za běžných okolností pravděpodobně ani nepotkal. Komunitní večeře začíná v 18 hodin. Dobře se bavte a zároveň dobrou chuť.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I 9 minut po půl třetí vám Český rozhlas Liberec přeje stále příjemné a hlavně pohodové a povětšinou i slunečné odpoledne. Asi si vzpomenete, že před necelými dvěma týdny, konkrétně před minulou sobotu 23. jsme zažívali jeden z nejteplejších květnových dní v historii. I dnes je teplota venku nad dlouhodobým průměrem, ovšem nejtepleji bylo 2. června před 125 lety. To teploměry ukazovaly bezmála 32 stupňů Celsia a o pouhých 18 let později to nebylo ani 5 stupňů Celsia. Tyto údaje můžeme samozřejmě sledovat díky meteorologům a jestli pak byste věděli, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí. Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tady je Martin Kýsařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I 10 minut před 15. hodinou ladíte Český rozhlas Liberec. My jsme před malou chvílí v rubrice Co v učebnicích nebylo, rozebírali historii meteorologie. Do toho nám celkem počasí přeje, ale i kdyby sluníčko nesvítilo, v našem vysílání se vám snažíme rozsvítit každý den. A pevně doufáme, že k tomu přispívá i naše povídání s dětmi. To dnešní bude právě o sluníčku, i když tak trochu jinak. Ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
3: Protože je žlutá jako sluníčko.
4: Protože je krásná?
5: Protože má šťávičku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
5: Já vím. 50, myslím.
4: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
4: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
4: Ne.
2: Ale žlutý jo, žlutý jo.
6: A ty na vás i pokaděj, protože mě jednou pokaděla ruku.
5: Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom leštěj.
1: Máte rádi berušky?
2: No na značce mám berušku červenou se střevíčkama.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Jablonecká městská policie má nově 8 okrsků. V České Lípě začala stavba skateparku. U Svoru na Českolipsku začala uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 18 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké odpoledne. Městská policie v Jablonci nad Nisou má nový okrsek Vrkoslavice. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové vznikl rozdělením původního okrsku Kokonín. Aktuálně je tak ve městě celkem 8 okrsků. Každý z nich má svého strážníka, který je v pravidelném kontaktu s obyvateli a institucemi v lokalitě. Městská policie chce rozšířením okrsků zrychlit reakce na oznámení. Intenzivnější by měla být i prevence v problémových lokalitách.
5: S dohledem pomáhá strážníkům taky kamerový systém s prvky umělé inteligence. V blízké době by měli získat ještě dlouhé zbraně. Podle ředitele Michala Švarce by zbraně měli mít strážníci k dispozici na konci prázdnin. Výcvik bude městská policie provádět sama. Podle Švarce má totiž zaměstnance, kteří jsou mimo zaměstnání profesionálními instruktory pro ozbrojené složky a zásahové jednotky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: V Purkyňově ulici v České Lípě začala stavba skateparku. Dodavatel začal s terénními úpravami prostranství mezi protihlukovou zdí a areálem základní školy Špičák. Sportoviště za 58 milionů korun by mělo být dokončené v příštím roce, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
6: Bude to skatepark opravdu poměrně na vysoké úrovni a bude možné tam samozřejmě dělat i takové drobné kulturní akce, bude tam zázemí, toalety a budou tam i parkourové překážky.
4: Začala stavba obchvatu Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc, potrvá do poloviny října. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvíc za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června.
3: Počasí.
4: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo, kránu na většině území občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne postupně přeháňky a místy až oblačno, srážky budou ustávat během večera. Teploty 15 až 18, na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 278 u obce Brniště na Českolipsku na Luhovské křižovatce havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte tudy opatrně. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je proto zcela uzavřena.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Stále pohodový poslech s Českým rozhlasem Liberec. Kolega Patrik Fischer dál sleduje vyhrocenou atmosféru na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Ta dospěla až do bodu varu, kdy se část učitelského sboru rozhodla podat výpověď. Proč nedokážou dál snášet dění ve škole? Kolik jich je? Kdo je nahradí? A zda to vadí či nevadí zřizovateli školy, tedy kraji? To se dozvíme už za pár minut. Vřít to bude nejenom ve školním kabinetu, ale také v kuchyni. Ivan Vodochodský v pochoutkovém roce předvede své kulinářské umění, připraví králíka s černou omáčkou a živě také zavítáme do Čisté u Horek a budeme se ptát, co je nového. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Tolik ke štěstí od Heleny Vondráčkové, 12 minut po 15. v Českém rozhlase Liberec a teď míříme do Jablonecké školy, konkrétně do Jablonického gymnázia u Balvanu. O dění na tomto gymnáziu jsme vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už informovali. Studenti, vyučující ani rodiče nejsou spokojeni s novým vedením školy. Stěžují si především na špatnou komunikaci a celkový organizační chaos. Minimálně 3 učitelé proto podali výpověď a očekává se, že další ještě budou následovat. Zakončící učitele se postavili i studenti, kteří dnes uspořádali akci přímo před budovou školy. Na tomto shromáždění byl i náš reportér Patrik Fischer, který situaci dlouhodobě sleduje.
1: Nebuďte sticha, udělejte pořádnej randál. Přichází Simon.
2: Setkání přímo před školou studenti původně naplánovali jako rozlučku s rodilým mluvčím Simonem Borským, který na škole 14 let učil angličtinu. V posledních dnech ale podali výpovědi někteří učitelé, kteří situaci ve škole vnímají jako neúnosnou. Na to zareagovali i studenti. Proč, to popisuje studentka Tereza.
3: Jsme teďka znepokojení, bojíme se, co bude a máme strach, jak bude gymnázium pokračovat.
2: Strach o budoucnost školy mají i rodiče. Na shromáždění vystoupila mimo jiné předsedkyně školské rady Hana Antonínová-Hegerová.
4: Jako rodiče myslím, že máme obrovskou obavu o to, že 2 fyzikáři ze 2, kteří odcházejí, budou jednoduše nahraditelní, že 2 francouzštináři ze 2 budou jednoduše nahraditelní. Jako člověk, který pracuje 20 let ve školství, mám velkou skepsi, velkou nedůvěru k tomu, že se to podaří během letních měsíců zařídit.
2: Podle ředitelky gymnázia u Balvanu Michály Mutl starosti o kvalitu učitelů nejsou na místě.
5: Jde o to, že u každého vyučujícího já si stáhnu jeho reference, kontaktuji předchozí zaměstnavatele, případně udělám i náslech hodiny anebo pozvu i učitele sem, takže snažím se, aby odbornost byla co nejvyšší.
2: Mezi učiteli, kteří podali výpověď, je i bývalý zástupce ředitele Petr Kvoch.
6: Problémy jsou 2. Nikdo z kantorů a z žáků vůbec neví, jako, co se tady má dít, kam ta škola má pokračovat, jak má pokračovat, co je prioritou téhleté školy. A ruku v ruce s tím jde taková nešťastná úroveň komunikace ze strany vedení směrem dovnitř školy, která se odráží v tom, že věci za A se dovídáme pozdě, za B rozhodnutí jdou, jak se říká, od zeleného stolu ve sportu. Takže tohleto všecko prostě vyústilo v to, že já už jsem to dál nedával.
2: Ředitelka gymnázia u Balvanu Michála Mutl dlouhodobě říká, že situaci řeší i s pomocí mediátorky. Stejný postoj zaujímá i krajská radní pro školství Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj. Mediaci zpočátku učitelé podle Petra Kvocha uvítali.
6: Měli jsme z toho velikánskou radost, sice už to bylo trošičku pozdě, ale měli. Sezení s paní Veselou proběhlo v prosinci vlastně ještě někdy před Vánocema. Paní Veselá si zmapovala situaci, udělala si jasno a v podstatě jsme se domluvili na tom, jak budeme spolupracovat na nějakých dalších sezení a od té doby nula.
2: Podle Jitky Skalické je mediace dlouhodobý proces a výsledky teprve přinese. Na výzvy k odvolání ředitelky kraj zatím reagovat nebude. Důvody k odvolání podle ní musí být dost silné na to, aby nebyly napadnutelné právně.
7: My tak, jak to vyhodnocujeme, tu situaci, tak vlastně ty důvody stále nemáme, tak pádné.
2: Jak se bude vyvíjet situace na gymnáziu u Balvanu, budeme sledovat i nadále.
8: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: V Českém rozhlase Liberec letitá a lety prověřená skupina Činasky a Hlavolam. Vy si teď možná lámete hlavu, co připravíte dnes k večeři. A tady bych pro vás měl já a hlavně Patrik Rozehnal a Ivan Vodochodský nějakou inspiraci. V neděli vám právě Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Jednalo se o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel, máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: A jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady tam chytul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam nejenom video, ale samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili, půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pár jednohubek k úterní svačině vám nabídl Vladimír Mišík. My máme 9 minut po 15:30 a vydáme se na cesty. Dnes míříme do malé obce na Semilsku se zhruba 600 obyvateli, která láká nejenom krásným okolím, ale třeba také tím, že se v bezprostřední blízkosti dají najít české granáty a cháty a dokonce i mechovce, čili takzvané žluťáky. S otázkou, co je nového, se vydáme do Čisté Úhorek a ve spojení jsme s nezávislým starostou Ladislavem Jiříčkou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Já bych se na úvod na chvíli vrátil k loňskému roku. Tam jste se mimo jiné zaměřili na školní jídelnu a trochu neplánovaně i na Sokolovnu. Tak co vám nadělalo vrásky a co naopak radost?
1: No tak radost nám udělalo určitě to, že se podařilo zmodernizovat provozy školní kuchyně a školní jídelny, kde nám hodně pomohly evropské dotace a konečně jsme dostali spravovací provoz v naší škole na standardy 21. století, včetně těch různých technologií a toho všeho, co kuchařky a i naši strávníci potřebují. A naopak trošku starostí byla právě ta zmíněná Sokolovna, kde nás po 21. roku užívání opustili dva kotle na tuhá paliva a museli jsme se s tím tady nějak poprat. Instalovali jsme silná tepelná čerpadla a kotel na dřevo, protože obec má spoustu svých lesů, tak se snažíme využívat vlastní zdroje.
0: Nakonec to tedy dobře dopadlo a teď, jestli se nepletu, máte před sebou opravdu velkou výzvu. O co se jedná?
1: Konečně po letech plánování jsme se dostali do bodu, že máme vydané stavební povolení na chodník. Jde o etapu 1, což jsou zhruba 2 kilometry v samotném středu naší obce. A jde o investiční akci v řádu cca 40 milionů korun, na kterou jsme léta šetřili, ale samozřejmě doufáme i v nějakou výraznou dotační podporu. Usilujeme mimo jiné o nějakou subvenci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A aby to nebylo lidem na konci obce líto, tak zároveň už projektujeme etapu 2, která by měla chodce bezpečně dovést až na konec naší vesnice směrem k sousední Dolní Kalné.
0: A tady je možná dobré ještě jednou připomenout, že Čistá Úhorek má zhruba 600 obyvatel, čili ten rozpočet opravdu není až tak velký, takže je to opravdu velká akce. No ale teď se pojďme podívat trochu za kulturou, když už jsme se po tom chodníku vydali na cesty. Vy příští týden, plánujete nějakou výroční akci, je to tak?
1: Je to tak. V letošním roce si totiž připomínáme 100 let od dostavby druhého patra naší školy, kdy v roce 1926 v nových prostorách začalo vyučování školy měšťanské, dnes druhého stupně. A při této příležitosti v sobotu 13. června organizujeme sjezd rodáků a přátel obce. A celá ta akce je právě směřována, koncipována do doby 20. let minulého století, takže z ní bude jazz, budou určitě třeba dobová přehlídka oblečení v podání jilemnických paní a dívek, přijedou motocykloví veteráni z této doby a prostě bude to den na pohodu.
0: Zní to krásně. No a závěrem bychom ještě alespoň telegraficky mohli doplnit něco pro sportovce. U vás se už několik let koná každé léto takzvané cyklotoulání neboli čistecký pedál. Jestli pak bude i letos?
1: Mělo by se v tradici pokračovat. Letošní už 13. ročník by měl proběhnout v sobotu 15. srpna. Přihlašování běží. Stejně tak jako platba startovného nebo účastnického poplatku, což je podmínka té registrované účasti, i když jet se dá samozřejmě i neregistrovaně, ovšem bez využití toho našeho servisu, který v ten den je. Trasa povede opět až do Prachovských skal a cyklisté zavítají třeba i do Jičína a do různých zákoutí kolem Lomnice nad Popelkou a po trase prostě.
0: říká starosta Čisté Úhorek Ladislav Jiříčka. Já vám moc krát děkuji za váš čas, přeju vám, ať se vám v Čisté Úhorek daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Já se těším, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Slavnostním přestřižením pásky vyvrcholí dnes odpoledne první etapa regenerace turnovského sídliště Výšinka. Jak takzvané náměstíčko, tedy plocha před obchodem nově vypadá, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Turnovské Výšinky, opravdu jsem na náměstíčku na Výšince, tak se té ploše tady říká. Je to plocha před vlastně místním supermarketem, vedle paneláků, pod paneláky. Takhle krásné, jak to tady teďka je, asi nebylo, protože teďka jsou tady moderní schody takové, ty, na které se pěkně sedí. Samozřejmě nové schody na chození, jsou tady nové vodní prvky, nová zeleň. Povedlo se?
3: Tak jak se sám můžete rozhlédnout, myslíme, že se povedlo, když byste porovnal s tím stavem před, tak jsme se určitě posunuli do 21. století.
2: Říká Marcela Jandová, mluvčí turnovské radnice. Opravdu, já jsem viděl tu podobu toho náměstí předtím a jsou to samozřejmě nebe a dudy. Vy tady slibujete nějaké vodní prvky, ale zatím tady nic nestříká.
3: Je to pravda. My jsme si ten vodní prvek schovali jako překvápko pro děti, které dnes za námi dorazí, protože dnes máme takové malé slavnostní otevření s přestřižením pásky. No a chceme samozřejmě děti překvapit.
2: To přestřižení pásky bude za pár minut na 16. hodinu.
3: Přesně tak, na 16. hodinu.
2: No a já si myslím, že lidé, kteří sem přijdou, tak se přijdou nejenom pobavit, ale možná se i také pozeptat, jestli bude ta regenerace sídliště pokračovat.
3: Je to tak, protože samozřejmě začínalo se s tímhle náměstíčkem v rámci té regenerace sídliště na Výšince, ale místní obyvatelé volají po parkovacích místech, tak jak to ostatně známe i z jiných sídlišť v jiných městech. A dnes, protože tady máme pana starostu Tomáše Hokeho, tak by jim chtěl i přiblížit ty představu těch dalších etap a i to, jak by to do budoucna mohlo vypadat.
2: Už jsou tady k vidění nějaké vizualizace, vypadá to, že by tady nějaká parkovací místa dokonce mohla přibýt, což většinou na sídlištích nebývá tak úplně pravidlem, protože když se to nově nalajnuje podle současných pravidel, bývá těch míst méně.
3: Je to tak a samozřejmě ta zapeklitost prostorů mezi panelovými domy zůstává. Postavit někde parkovací dům je náklad obrovitánský, takže tady proběhnou nějaké úpravy, samozřejmě s vidinou to, až v rozpočtu se najdou peníze. Nejblíže realizace by měly být asi úpravy v ulici Rubínová.
2: Nicméně takovéhle náměstíčko je prostě potřeba také, protože nemůžou všude parkovat auta, lidé taky potřebují nějaké místo pro pohyb, pro setkání, no a určitě také děti, které tady chvilkama slyšíme, potřebují svůj prostor.
3: Já jsem tady chystala na začátku nějaké prvky jako skákací panáky, vytáhla jsem křídly a děti mi nadšeně pomáhaly, takže si myslím, že i to bude jedna z věcí, které se tady budou dít. Je dobře, že ten prostor žije.
2: Přijďte se podívat dnes na 16. hodinu, nebo krátce po 16. sem na náměstíčko na Výšince v Turnově na sídliště, kde se bude otevírat to zrekonstruované náměstíčko, tento prostor, no a nebo si to tady přijďte užít kdykoliv jindy.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme, Jaroslave, a hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a hezký den budete mít určitě i ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, protože po 16. hodině vás čeká humoriáda a dnes vybraná společnost, moderátor Pavel Kučera a společně s ním herec, daber a moderátor Jiří Ptáčník. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koupaliště v Novém Boru na Českolipsku je od letoška pod správou města. Společnost silnice LK bojuje s nárůstem cen ropy a obalových směsí. Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Zítra bude převážně zataženo, déšť a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Stovky kilogramů bahnitých usazenin nechal ze dna nádrže odsát nový správce koupaliště v Novém Boru. Sezóna tam začne 15. června. Od letošního roku zajišťují provoz areálu služby města Nového Boru. Radnice převzala venkovní bazén a okolní zázemí po dohodě s tamní tělovýchovnou jednotou. Sportovcům na větší údržbu chyběly peníze.
2: Jak popsal mluvčí města Jiří Lebiš, pro zajištění bezpečnosti návštěvníků bylo například nutné odstranit staré vyčnívající armovací dráty v betonových panelech. Koupaliště jimi navíc není vyložené celé, zhruba třetinu plochy tvoří přírodní dno. Kompletní vyčištění je bez větších zásahů nemožné. Vedení města prosazuje stavbu vedlejšího nerezového bazénu. Část zastupitelů je kvůli vysokým nákladům proti. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí musí řešit krajská společnost silnice LK. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Firma se stará o údržbu silnic druhé a třetí třídy v majetku Libereckého kraje. Zároveň nabízí své služby i obcím a městům. Podle předsedy představenstva silnic LK Petra Správky se firma snaží zatím nezdražovat. Situace je ale vážná.
3: Jsme museli zefektivnit výrobu, bohužel to jde na úkor i našich zaměstnanců, ale snažíme se po dohodě s akcionářem udělat maximum pro to, aby jsme ustáli ty stávající ceníky, aby jsme zbytečně zatím nezvedali ceník a budeme to dále sledovat, protože kondice té firmy to rok nevydrží. Jsme na limitu.
1: Lidé v Liberci se dnes můžou vydat na ekumenickou bohoslužbu ke kříži na vrchol Ještědu. Informovalo o tom liberecké arciděkanství. Bohoslužba začíná v 18 hodin. Po jejím skončení kněz udělí požehnání městu a libereckému kraji. Na bohoslužbu můžou lidé jít společně. Sraz je u bývalé dolní stanice Lanovky v 17.30. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstraňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo, k ránu na většině území občasný déšť a ojedinělé i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne postupně přehánky a místy až oblačno. Srážky budou ustávat během večera. Teploty vystoupí na 15 až 18, na horách na 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v ulici u přehrady havarovala koloběžka do stojícího osobního vozidla. Na místě zasahují záchranáři a policie, projíždějte opatrně. A na silnici 278 u Brniště na Českolipsku na Luhovské křižovatce havarovala dvě osobní vozidla.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho. Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu to, nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého. Téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: ...fotografii.
2: Ano.
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátem.
2: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ale ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako musím říct někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, já jsem, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A tak je to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, Dobromic, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Děkujeme. I za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejch je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. No, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let se vydržel, ano. To už se dneska nenosí úplně.

0: Hradce. Navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony. Teda telefony existovaly, ale neexistovaly.
1: To už byly.
0: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
1: A svítili petrolejové lampy.
0: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo? Protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že? Aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
1: Ano, vzpomínáš na to rád.
0: Je, moc. Byli každý
1: kolínské
0: rok...
1: zastavení mnohaleté.
0: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
1: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a ano. Přáním hodně zdraví. Tak...
0: Ano, to je pravda.
1: Pojď.
0: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
1: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
0: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
3: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rosák řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli. Rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost. Když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně 2, tuhle jsme si vybrali, původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No takže... Prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě, já jsem se takhle rozklepal, říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyly to ptákovi.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
1: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
1: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautě.
1: To byla legrace samozřejmě.
2: No, dobrý, takže tohle je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
1: Svůj polštář, takový ale, zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
1: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
1: jinak by tě bolelo za krky.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
1: I postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
1: Ano,
2: když
1: určitě.
2: Něco porouchá,
1: tak opustíme
2: třeba.
1: To. Nebo já, když se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo, nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový šokně a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu, Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžničky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naschledanou.
5: Naschledanou. Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný okamžitě, jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když chci. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně. Říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Když se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale samozřejmě, teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přejí pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Semily se nechávají zpracovat analýzu, jak lépe hospodařit v oblasti školství. V červnu bude zavřená lávka přes řeku Libuňku v Turnově. Česká Lípa rozšířila svoz tříděného odpadu od domů. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 18 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezký podvečer. Radnice v Semilech se nechává vypracovat analýzu, která jí má pomoct v rozvoji školství. Kvůli klesající demografické křivce chce vedení města vědět, kolik stojí provoz jednotlivých školských budov. Výzkum vypracovává Masarykova univerzita v Brně. Analýza by měla také pomoct v případě slučování škol, pokračuje nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
3: Ona by nám ta analýza měla pomoci v tom, co se na nás chystá, to znamená slučování škol v rámci města a tak podobně. Není to nic, co by dělali poprvé. Mají s tím ty zkušenosti, takže věříme, že to bude kvalitní materiál, který nám a budoucím zastupitelům v tom rozhodování pomůže.
2: Lidé v Turnově v červnu neprojdou po lávce přes řeku Libuňku. Radnice příští pondělí začne s její rekonstrukcí. Do té doby na ně můžou současně vstupovat pouze dvě osoby. Místo budou muset lidé obcházet přes Soboteckou ulici.
4: Lávka se nachází u zahrádkářské osady mezi Soboteckou ulicí a ulicí U zastávky. Dřevěná lávka je v havarijním stavu. Podle mluvčí města Marcely Jandové zatéká do nosné konstrukce. Stavební firma ji celou zbourá a postaví novou ocelovou konstrukci. Práce potrvají do konce června. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou od pondělí třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír, oznámila mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za dva týdny. V centrální části České Lípy lidé tuto možnost mají už od loňského října. Město si od změny slibuje snížení nákladů na likvidaci odpadu. Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo, kránu na většině území občasný déšť a ojedinělé i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne postupně přehánky a místy až oblačno a srážky budou ustávat během večera. Teploty 15 až 18, na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Henická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: A Český rozhlas Liberec vám přeje také hezké úterní odpoledne. Jsou 4 minuty po 17. začíná den v kraji, který za malou chvíli otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních událostí. A pak vyhrocená atmosféra na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu, oprava chodníků v lázeňském parku v Lázních Libverda a Tereza Voborníková, rodačka z Vrchlabícovi, novopečený biatlonista roku. To jsou témata, která jsme probírali v našem vysílání během dnešního dne a ke kterým se v této hodině vrátíme. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Liberecký kraj chce v příštím roce zahájit stavbu druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci. Projekt už je před stavebním povolením, stále ho ale brzdí problémy s výkupy pozemků. Většinu z nich už kraj získal, dohodu ale stále nemá s posledními třemi vlastníky. Ti chtějí za výkup násobně víc, než kolik je hejtmanství připravené dát. Výkupní cena je přitom vyšší než cena v místě obvyklá, aby si lidé mohli pořídit nové nemovitosti, říká hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Ve dvou těch případech jsme se posunuli ne k dohodě, ale k tomu, že jsme se dohodli, jakým způsobem k té dohodě budeme směřovat, znamená znalecký posudky. V tom třetím případě jsme zatím nedospěli ani k termínu.
1: Vedení Liberce uvažuje o prodeji fotbalového stadionu Unisi prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Záměr se projednat na příštím zastupitelstvu, informoval náměstek primátora Adam Lenner z hnutí ANO. A více se dozvíte v této hodině. Městská policie v Jablonci nad Nisou má nový okrsek Vrkoslavice. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové vzniklo rozdělením původního okrsku Kokonín. Aktuálně je tak ve městě celkem 8 okrsků. Každý z nich má svého strážníka, který je v pravidelném kontaktu s obyvateli a institucemi v lokalitě. Městská policie chce rozšířením okrsků zrychlit reakce na oznámení. Intenzivnější by měla být i prevence v problémových lokalitách. Na 26 milionů korun přijde výstavba půl kilometru dlouhého chodníku podél silnice z Bílého kostela nad Nisou směrem na Chotyni na Liberecku. Je to o 10 milionů víc, než kolik bude stát samotná oprava povrchu silnice, včetně obnovy odvodnění a propustků. Podle starosty Jiřího Formánka ze starostů pro Liberecký kraj ale nejde výstavbu nového chodníku udělat levněji.
3: Protože tam jsou zdi, které tam jsou z dob možná 60 let, 70 let podél silnice a my je musíme odbourat a dát nové. Pak musíme dát dešťovou kanalizaci.
1: Na přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou začala koupací sezóna. Vedení města proto na sociální síti upozornilo, že se v první nádrži nesmí koupat psy. Zákaz tam platí od května do konce září. Psy mají vstup povolený pouze do druhé a třetí nádrže. Na dodržování pravidel dohlíží městská policie a na bezpečnost u přehrady hasiči.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: S vámi je stále Český rozhlas Liberec a v rámci Dne v kraji se jdeme podívat také na počasí. Jak bude, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak nejprve k počasí dnešního večera a noci. Na co se máme připravit?
2: Tak během dnešního večera očekáváme, že bude stále přibývat oblačnost. Teďko máme takové to polojasno až oblačno, máme tam i kupovitou oblačnost, i oblačnost vyšších pater. Teploty aktuálně je celkem hodně vysoko, 23 až 26 stupňů Celsia, a očekáváme, že během noci bude přibývat dále oblačnosti, takže během noci oblačno až zataženo a někdy k ránu k nám dorazí déšť, občasný déšť, anebo taky přehánky a nejsou vyloučeny ani ranní bouřky.
1: No a teploty nás zastihnou jaké?
2: Teploty v noci se nám nebude úplně uchazovat, protože budeme mít tedy převážně velkou oblačnost, takže teploty se nám ráno budou pohybovat někde kolem 13-14 stupňů Celsia a zítra ten den začneme propršenou oblohou, bude zataženo s občasným deštěm, později se budou objevovat i přehánky a zítřejší teploty budou o dost nižší než dnes. Dneska, jak už jsem zmiňovala, do 26 stupňů Celsia jsme měli v Libereckém kraji a zítra pouze 15 až 18 stupňů Celsia.
1: To je tedy hluboký pád. Já moc krát děkuji za informace a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Informace o počasí nám nabídla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Na první.

0: Za 8 minut bude 17:30. My vám v této hodině v Českém rozhlase Liberec nabízíme události, které se týkají libereckého kraje a které rozvířily dnešní den. No a Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu Unisy. Prodat by ho chtěl prvoligovému fotbalovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem stadionu pro necelých 10 000 diváků a okolních pozemků chce město získat stovky milionů korun. Záměr plánuje projednávat na příštím zastupitelstvu. A podrobnosti zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková, která se kolegyně Iveta Kalátová nejdříve ptala, za jakou částku chce Liberec stadion nabídnout.
1: Aktuálně si město nechává udělat posudek na hodnotu areálu Unisy. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO by se částka mohla vyšplhat na 300 až 500 milionů korun. Součástí je nejen samotný stadion, ale taky několik tréninkových ploch, parkoviště a pozemky nad stadionem. Areál chce ale město prodat pouze za určitých podmínek.
2: A jaké to jsou podmínky?
1: Například nový majitel bude muset zaručit, že bude areál i nadále fungovat pro fotbalová utkání. Touto podmínkou chce vedení Liberce zamezit tomu, že někdo areál koupí a po několika letech v místě vybuduje například byty. Další podmínkou je, že město bude mít předkupní právo za určitou dohodnutou cenu. Poslední podmínkou, kterou Lenert zmínil, je přeložka cyklostezky. Ta totiž v současnosti vede pod severní tribunou a při zápasech se musí uzavírat. Nově by tak cyklisté jezdili na opačném břehu řeky Nisy.
2: Proč vlastně chce město stadion prodat?
1: Město prodej zvažuje kvůli investicím, které budou v budoucnu nevyhnutelné. Město by jakožto vlastník muselo zaplatit například výměnu trávníků nebo osvětlení, říká náměstek Lenert.
3: Ten stadion nám stárne. Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý a se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech.
1: Výměna osvětlení i trávníku bude podle Lenerta potřeba zhruba do 2 let. O záměru prodeje plánuje magistrát jednat na červnovém zasedání zastupitelstva a v případě, že se s klubem domluví na podmínkách, mohlo by podle Lenerta rozhodnutí o prodeji padnout na začátku příštího roku. Jednat o něm bude zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
2: A víme, jak na případnou nabídku nahlíží třeba vedení klubu FC Slovan?
1: Podle náměstka Lenerta vzešel podnět k prodeji při společných jednáních města s vedením klubu. Český rozhlas klub oslovil, ale podle mluvčího Tomáše Černogurského se aktuálně k situaci vyjadřovat nebude. Už v minulosti ale jeho majitel Ondřej Kania na webu Slovanu zmínil, že klub s magistrátem jedná o převzetí stadionu, jeho rekonstrukci a taky o koupi okolních pozemků, kde chce podle Kanie klub vybudovat další tréninkové plochy.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 2 minuty po 17:30 a Den v kraji nás teď zavádí do Jablonce nad Nisou. O dění na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu jsme vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už informovali. Studenti, vyučující ani rodiče nejsou spokojení s novým vedením školy. Stěžují si především na špatnou komunikaci a celkový chaos v organizaci. Minimálně 3 učitelé proto podali výpověď a očekává se, že další ještě budou následovat. Zakončící učitele se postavili i studenti, kteří dnes uspořádali akci přímo před budovou školy a na tomto shromáždění byl i náš reportér Patrik Fischer, který situaci dlouhodobě sleduje.
1: Nebuďte sticha, udělejte pořádný randál. Vychází Simon.
2: Setkání přímo před školou studenti původně naplánovali jako rozlučku s rodilým mluvčím Simonem Borským, který na škole 14 let učil angličtinu. V posledních dnech ale podali výpovědi někteří učitelé, kteří situaci ve škole vnímají jako neúnosnou. Na to zareagovali i studenti. Proč? To popisuje studentka Tereza.
3: Jsme teďka znepokojení, bojíme se, co bude a máme strach, jak bude gymnázium pokračovat.
2: Strach o budoucnost školy mají i rodiče. Na shromáždění vystoupila mimo jiné předsedkyně školské rady Hana Antonínová-Hegerová.
4: Jako rodiče myslím, že máme obrovskou obavu o to, že 2 fyzikáři ze 2, kteří odcházejí, budou jednoduše nahraditelní, že 2 francouzštináři ze 2 budou jednoduše nahraditelní. Jako člověk, který pracuje 20 let ve školství, mám velkou skepsi, velkou nedůvěru k tomu, že se to podaří během letních měsíců zařídit.
2: Podle ředitelky gymnázia u Balvanu Michály Mutl starosti o kvalitu učitelů nejsou na místě.
5: Jde o to, že u každého vyučujícího já si stáhnu jeho reference, kontaktuji předchozí zaměstnavatele, případně udělám i náslech hodiny anebo pozvu i učitele sem, takže snažím se, aby odbornost byla co nejvíc.

0: za B rozhodnutí jdou, jak se říká, od zeleného stolu ve sportu, takže tohleto všecko prostě vyústilo v to, že já už jsem to dál nedával.
1: Ředitelka gymnázia u Balvanu Michala Mutl dlouhodobě říká, že situaci řeší i s pomocí mediátorky. Stejný postoj zaujímá i krajská radní pro školství Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj. Mediaci zpočátku učitelé podle Petra Kocha uvítali.
0: Měli jsme z toho velikánskou radost, sice už to bylo trošičku pozdě, ale měli. Sezení s paní Veselou proběhlo v prosinci vlastně ještě někdy před Vánocema. Paní Veselá si zmapovala situaci, udělala si jasno a v podstatě jsme se domluvili na tom, jak budeme spolupracovat na nějakých dalších sezení a od té doby nula.
1: Podle Jitky Skalické je mediace dlouhodobý proces a výsledky teprve přinese. Na výzvy k odvolání ředitelky kraj zatím reagovat nebude. Důvody k odvolání podle ní musí být dost silné na to, aby nebyly napadnutelné právně.
2: My tak, jak to vyhodnocujeme, tu situaci, tak vlastně ty důvody stále nemáme, tak pádné.
1: Jak se bude vyvíjet situace na gymnáziu u Balvanu, budeme sledovat i nadále.
3: Tak říká Patrik Fischer, náš reportér, a já jenom doplním, že obsáhlejší reportáž na toto téma najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Už je 8 minut po půl šesté. A dnešní den v kraji nás v Českém rozhlase Liberec zavedl také do frýdlantského výběžku. 2,5 kilometru nových chodníků stavějí v parku v Lázních Libverda. Kromě toho tam budou také nové sluneční louky, rostliny, keře a jezírko. Do lázní jezdí řada lidí s nemocemi pohybového aparátu a majitelé chtějí park víc přizpůsobit klientům.
1: Všechny ty chodníky jsou na místech, kde byly ty původní, ale je to úplně nový povrch, tak aby se tady každému dobře chodilo.
2: Byly tady takové ty kostičky, vidíte?
1: Ano, kostičky.
2: Říká obchodní ředitelka Eva Olšová. Teď je tady plochá dlažba.
1: My jsme vlastně i nově spolupracovali s klientkou, která zemřela taky na léčení.

0: a zároveň má na starosti aplikaci Vozík Map. A je na vozíku, takže nám i dávala právě takový ty typy opravdu člověka, který to vidí z toho svého handicapu, takže nám i pomáhala přesně, kde má být, jaký nájezd, kde se například má rozšiřovat stup, jak máme posouvat stroje ve fitku, takže to bylo pro nás hodně i přínosné, že jsme se snažili i ty chodničky tomu takhle přizpůsobit.
1: Vít Vinkovič, obrovníky pokládáme.
2: Jak dlouho to bude trvat?
1: To by vám spíš řekl asi šéf, ale termíny jsou docela ještě tak 2 měsíce minimálně, si myslím, než se položí celá ta oblast tady v tom parku.
0: A tady už je právě udělaná jako částečně nová sluneční louka. Účelem je helioterapie, takže lidi, aby se léčili i pod vlivem sluníčka, takže tady relaxujou. A co já chodím okolo, tak jsou tady opravdu od rána až do večera.
2: Tady bude asi to jezírko, že?
0: Tady bude jezírko. Já se tomu vždycky tak jako sníju, protože to původní mělo tak 3 na 2 metry. A teď je to teda podstatně větší. Ale samozřejmě pak bude velice příjemný, až u toho právě budou ty lavičky. A uděláme vlastně i cestičku k tomu jezírku, aby to bylo komfortní. I nám tam skáče veverka, aby to mělo efekt.
2: Kromě prací v parku se rekonstruují také 2 hotely, pokračuje Olšová.
0: Drtivá většina našich budov je opravdu historických, takže postupně všechny takhle hezky renovujeme a dáváme jim zase nový život. Budova bývalého ředitelství jmenovala se Zámeček a tam vzniknou 2 velké apartmánové byty, které budou k dispozici taky na pronájem. Spíš zase pro jinou klientelu, kde třeba jezdí větší rodina.
2: Práce v parku budou hotové do konce léta a hotely příští rok na jaře. Z Lázní Libverda Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vy stále ladíte Český rozhlas Liberec a dnešní den v tom libereckém kraji přinesl dobré zprávy i pro příznivce sportu. Anketu biatlonista roku vyhrála podruhé v kariéře Tereza Voborníková, rodačka z Vrchlabí. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem čtyřikrát na stupních vítězů. Ocenění převzala Voborníková na gala večeru v Národním domě na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už podruhý podaří a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakrývá si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče. Neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu. Z Národního domu na Vinohradech Jan Suchan, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Máme 7 minut před 18. hodinou, stále ladíte Český rozhlas Liberec a s Věrou Martinovou jsme se zvolna přiblížili ke dni, respektive ke konci dne v kraji. Za 7 minut vás čekají zprávy, které připraví Iveta Bláhová. Pak budou následovat úžasné životy, ve kterých Martina Vrbová-Hinková bude vzpomínat na televizní hlasatelku Stanislavu Lekešovou. No a co zítra? Zítra se podíváme kromě jiného do bývalého jabloneckého pivovaru, který koupil pivovar Volt. Jak to v opuštěném areálu vypadá a jaké s ním má pivovar plány, to zjistí kolega Patrik Fischer. Také si nenechte ujít zajímavé vyprávění Michaely Lohniské, jak vypadala cesta studentky střední sklářské školy v Železném Brodě k herectví, jaký byl její otec. Režisér a herec Václav Lohnický, to vám nabídneme v dopoledním bloku. No a s regionálním stopařem vás nalákáme na největší setkání koní v Libereckém kraji, a to už tuto sobotu v Lomnici nad Popelkou. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Stavbu druhé silnice do průmyslové zóny v Liberci stále brzdí problémy s výkupy pozemků. Obyvatelé DOX na Českolipsku si mohou vybrat nejlepší nápad na zlepšení města. U letiště Točná poblíž Prahy spadlo soukromé letadlo. Dva lidé zemřeli. Zítra bude převážně zataženo, déšť a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Liberecký kraj chce v příštím roce zahájit stavbu druhé silnice do průmyslové zóny jih v Liberci. Projekt už je před stavebním povolením, stále ho ale brzdí problémy s výkupy pozemků. Většinu z nich už kraj získal, dohodu ale stále nemá s posledními třemi vlastníky. Ti chtějí za výkup násobně víc, než kolik je hejtmanství připraveno dát. Výkupní cena je přitom vyšší než cena v místě obvyklá, aby si lidé mohli pořídit nové nemovitosti, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Ve dvou těch případech jsme se posunuli ne k dohodě, ale k tomu, že jsme se dohodli, jakým způsobem k té dohodě budeme směřovat. Znamená znalecký posudky a nemůže to být znalecký posudek, který třeba tvoří někdo, kdo nemá oprávnění tvořit znalecký posudek. Ale věřím, že jsme schopni se posunout a v tom třetím případě jsme zatím nedospěli ani k termínu.
0: V DOXech na Českolipsku radnice vybuduje hřiště na disc golf nebo fotopointy na pláži Máchova jezera. Obyvatelé města si jeden z projektů vyberou v participativním rozpočtu. Hlasování začne v polovině června. Různých nápadů na zlepšení města lidé zaslali celkem 7.
3: Projekty zprovoznění studny v Zámeckém parku a stavba rozhledny na Šibeničním vrchu nepostoupily kvůli nedostatečným podkladům k rozpočtu nebo nevyjasněným majetkovým vztahům. Hřiště v místní části Zbyny už radnice připravuje a poeziomat spolu s panoramatickou stezkou Borný podle koordinátorky projektu Sáry Valachyové narazili na příliš vysoké náklady. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Na přehradě Mšeno v Jablonce nad Nisou začala koupací sezóna. Vedení města proto na sociální síti upozornilo, že se v první nádrži nesmí koupat psy. Zákaz tam platí od konce května do konce září. Psy mají vstup povolený pouze do druhé a třetí nádrže. Na dodržování pravidel dohlíží městská policie a na bezpečnost u přehrady hasiči. Ti mají u břehu připravený nový záchranný člun. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnosti pádu letadla teď budou vyšetřovat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Nehoda se stala krátce po 16. hodině.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, od zábaru postupně zataženo, kránu, na většině území občasný déšť a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne postupně přehánky a místy až oblačno a srážky budou ustávat během večera. Teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 283 u obce Mírová pod Kozákovem na Semelsku havaroval motocykl. Na místě probíhá vyšetřování nehody, zasahují tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: Stanislava Lekešová podle Martiny Hinkové-Vrbové.
2: Dobrý den, já jsem Martina Hinková-Vrbová a jsem moc ráda, že v Úžasných životech budu vzpomínat na Stáňu Lekešovou. Je to moje kolegyně, se kterou jsem strávila mnoho času v Hlasatelně České televize a později i v pořadu Sama doma.
3: Rituál nemám. Já se těším na toho hosta a mám ráda před tím vysíláním, když si tak jako povíme všechno si řekneme a pak jdeme do studia a říkáme si, tak jsme si vlastně všechno řekli spolu, tak co teď budeme dělat tu hodinu. Ale ne, je to fajn, protože vlastně získáme ten vzájemný vztah.
2: Byla to vlastně pro mě taková maminka, moderátorka, protože mě učila, jak vlastně se před tou kamerou mám chovat, jak se mám ptát, jak se mám oblékat a dala mi spousty cenných rad, tak na ní velmi ráda budu vzpomínat.
3: To kdybych věděla, co mě čeká a co mě nemine.
2: My jsme doma dlouho televizi neměli a když už jsme ji měli, tak to byl nějaký rok 89 a to už jsem byla docela velká holka, to mě bylo tak 18, 19 a vím, že Stáňa mě zaujala tím, jak mluvila, jak vlastně vypadala, protože byla výrazná, ona měla opravdu velké černé oči a ten hlas tak trošku jako lehce protahovala. Jestli si to dokážete vybavit, tak mě jako je lehce protáhnuté ty koncovky a to mě jako zaujalo, jak to dělá. Takže jsem jí se zájmem sledovala. No a samozřejmě, když jsme se potom potkali v té Hlasatelně za hodně dlouhou dobu, tak Stáňa v té době už byla jako velmi vyzrálá hlasatelka a měla spousty fanoušků a byla pro mě prostě inspirativní od začátku až do konce.
3: Moje rodiče byli úplně normální úředníci, takže vůbec nelaškovali s takovým povoláním, na které jsem se potom vydala já. Takže doma to nebylo v žádném případě, ale jako měla jsem v tom dětství takové ty touhy, jako má asi každý, že se mi líbili herci, zpěváci, hlasatelky a pravda je, že jsem dokonce si i vím, že jsem si tak před zrcadlem i zkoušela v těch 10 letech.
4: Vážně?
3: Seděla jsem, ano, s těmi deskami u zrcadla a hlásila jsem přehled pořadu.
4: Tak přece jenom tam něco
3: tak
4: bylo.
3: Tak tam něco bylo, ale pak to tak nějak všechno zapadlo, protože samozřejmě rodiče chtěli, abych dělala něco hodně seriózního. Tak jsem šla na obchodní akademii, pak jsem šla na právnickou fakultu, vystudovala jsem práva, pracovala jsem jako právnička. No ale pak já nevím, jak se to vždycky stane, že prostě už prakticky po 6 letech v tom zaměstnání jsem prostě úplně náhodně vyslechla konkurs na televizní hlasatelky, hlásila to Maria Poláková tehdy. No a já prostě, já nevím, co mi to napadlo. Já si vždycky říkám, že tam prostě musel zaúřadovat osud nebo nějaká nadpřirozená moc. Nevím, co mě to napadlo. Já jsem poznala taky ten normální život a pak ten druhý život. Tak člověk má brát to, co je, jakože to tak mělo být a je to dobře.
2: Dveře výtahu se otevřely. My jsme v 6. patře na Kavčích horách v budově, které se říká hlavní budova. A vidíme před sebou nádherný výhled na Prahu. Jsme opravdu už vysoko. A tady na téhleté chodbě tak na jedné straně vpravo byla hlasatelna, respektive dvě hlasatelny a vlevo měly hlasatelky takové zázemí, kde jsme vlastně si psali přehledy pořadů a kde jsme trávili ten čas mezi těmi jednotlivými vstupy a byla tam zároveň i taková část, kde jsme měli skřínky a kde jsme měli naše věci. Takže do téhleté části se teď jdeme podívat. Tak tady to je chodba, která tady tedy dřív nebývala. Je to tady teď všechno jinak. Je tady zbytek téhleté linky, tu jsme tady taky měli. A pokračovalo to ještě takhle dál doleva. A tady vpravo byla maskérna. No a teď je to zamknuté, škoda. Já když jsem přišla do Hlasatelny, tak samozřejmě Stáňa už tady byla nějakou dobu, docela i dlouhou dobu a už byla taková ta etablovaná hlasatelka, lidi měli rádi, psali jí. Já vím, že vždycky přinášeli nám poštu a Stáňa měla prostě té pošty opravdu takový kopec. A tady se odehrávalo všechno možné, tady jsme se líčili, tady jsme si připravovali hlasatelské vstupy, tady jsme se na ně i chystali, snažili jsme se je zapamatovat, protože vlastně všechno to jelo z paměti, žádné čtecí zařízení v té době ještě nebylo. A Stáňa to vždycky pro mě dělala takovou lehkou nohou, jo? Že ona ty texty si zapamatovávala tak nějak snadno, že jí to tam rychle lezlo do té hlavy, možná to i zase rychle dokázala vyndat ven, aby si tam mohla dát další text. A ona tohle měla v sobě takovou lehkost pro tu profesi. A to jsem tedy skutečně obdivovala, že to takhle má a byla taková jako nad věcí, kdy třeba já jsem někdy měla trému ze začátku hodně a viděla jsem, jak ta stáně je taková klidná, jak si jde na ten vstup do toho studia a v podstatě jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby šla prostě třeba na nákup nebo něco takového a přitom šla vystupovat před tisíce lidí.
0: K televizním obrazovkám teď zveme malé i velké diváky. Za okamžik vám totiž budeme vyprávět příběh malého Bastiena, který v antikvariátě objevil kouzelnou knížku. Možná, že jste poznali, že naším příštím pořadem bude opakování filmu Německé spolkové republiky Nekonečný příběh, který byl natočen podle knihy Michaela Endeho.
2: Stáňa mi radila, abych nedělala velká gesta v té hlasatelně, protože ve chvíli, kdy ty ruce rozhodíte od sebe, tak najednou to působí v tom malém studiu hodně tak jako nepřirozeně, možná až jako s takovým velkým afektem, takže vlastně ta úspornost, to bylo to téma, o kterém jsme se Stáňou mluvili, že méně je více a že nemusí být obrovský úsměv, ale že stačí takový jako poloúsměv. Vlastně všeho trošku míň, než já jsem byla, jo? Protože já jsem byla všeho hodně a Stáňa už to měla vychytané, takže i takové to mrknutí třeba do té kamery, když už doříkala ten text a tak jako se podívala, tak to jsem se od ní učila, to si pamatuju, že jsem to jako zkoumala, jak ona to dělá, že tak jako tím okem tak jako přát mrkne a ono to na toho diváka moc pěkně fungovalo, že měl pocit, že jako je s ním ten večer, že ho provází skutečně, že na něj čeká a že chce mu říkat o tom, jaký bude program té České televize v průběhu toho večera. Takže to jsem se od ní učila a to si myslím, že ona moc pěkně zvládala.

0: Tak a v této chvíli už nejste sami doma. Jsme tu s vámi my dvě, Martina Menšíková
1: a Stáňa Lekešová. Dobrý den.
0: Dobrý
1: a je tu
0: den.
1: Taky nový pořad pro ženy sama doma.
0: Pořad sama doma je pro všechny ženy, já si teda myslím, které nechtějí sedět jen tak s rukama v klíně a jen tak nečinně popíjet tu kávičku, telefonovat kamarádce a že se možná i chtějí třeba něco dozvědět.
1: Takže bychom možná měli říct, co jim tak asi můžeme nabídnout.
2: V nějakou chvíli dostala Stáňa nabídku, aby začala moderovat pořad sama doma. Ona byla vlastně vůbec první moderátorka, která spolu s Martinou Menšíkovou, která ten pořad odstartovala a moderovala ho vlastně až do své smrti. A já jsem potom do toho pořadu nastoupila asi o 3 roky později, kdy jsem také byla oslovena, abych začala moderovat sama doma. A tady už vlastně na mě v tom studiu, kde se teď nacházíme a kde všechny ty přímé přenosy se konají, tak tady už na mě ta Stáňa čekala, vzala mě pod křídlo a už mě nepustila. Samozřejmě stát před kamerou a říkat nějaký text a nehýbat se je něco úplně jiného, než přijít do velkého studia a tady mít spousty hostů, vést vlastně rozhovor s nimi. No a já jsem dostala Stáňu jakožto tu maminku, která mě tohleto všechno měla učit a učila mě to. A stát po jejím boku a sledovat, jak ona pracuje, tak to byla velká taková, bych řekla, až vysoká moderátorská škola. A pamatuji se, že ona, když jsme vedli ten rozhovor, tak trošičku jako někdy poposedávala, jako kdyby takhle šoupala prostě a jako kdyby se chtěla naklonit k tomu hostovi, nebo jako kdyby něco chtěla říct. A já jsem v začátku nevěděla, proč to dělá, ale pak mi došlo, že Stáňa měla ráda dobrou práci a měla představu o tom rozhovoru, kam má dojít a odkud kam má jít. A možná, že já v tu chvíli, jak jsem ještě třeba nebyla tak vyzrálá moderátorka, tak jsem třeba ten rozhovor najednou chtěla vést někudy jinudy. A jí to nějakým způsobem tak jako vadilo, takže ona poposedávala, aby rychle vlastně mohla ten rozhovor vrátit tam, kde má být. A já jsem se tohle od ní učila, že ten rozhovor někde začíná, přes něco jde a nakonec někde končí. A že je dobré to dodržovat, protože když to nedodržujete, tak se prostě v tom celém ztratíte.
3: Já myslím, že to je taky tím třeba, že mě k tomu pomohlo to moje vzdělání, co jsem i měla, tak tam myslím si, že doteďka vlastně z toho čerpám. Ne z těch paragrafů, ale tak z toho nadhledu, který v té škole získáte, tu schopnost se vyjadřovat, zpracovat prostě určitý informace. Navíc jsem taky i pracovala, byla jsem úřednice řadu let, vlastně, než jsem potom přešla do televize.
2: Myslím, že téma, které by Stáňa neměla ráda, tak to neexistovalo, protože ona se dokázala bavit opravdu o čemkoliv s nehraným zájmem. Ona se skutečně o všechno zajímala, ať už to byly výroba polštářů, nebo to byla móda, nebo to byly zvířata. Lékařská témata, ta jí hodně bavila a byla trošku hypochondr. Ona vždycky říkala, já už mám pocit, že to všechno mám. Jedině, když se uklidním, je, když se bavíme o prostatě, protože to vím, že se mi netýká. Tak vždycky ty lékařské témata ty jí hodně zajímaly a zvlášť, když třeba se to týkalo něčeho, s čím ona měla nějakou zkušenost, ať už to bylo nějaké nachlazení nebo třeba nějaké dětské nemoci, tak to se vždycky hodně vyptávala a bylo vidět, jak opravdu s takovou vášní a zápalem pro to téma se i v tomhle duchu ptá. A v těch situacích, kdy něčemu úplně nerozuměla, tak se doptávala a snažila se na to přijít a v nějakou chvíli to třeba prostě vzdala, protože pochopila, že to je něco tak jako šíleného, třeba pletení ponožky a vědět, jak tam mám udělat tu patu, že to vlastně tak jako hezky přiznala, zasmála se u toho, řekla, tak tohle už já asi nikdy v životě nepochopím, jak tohle to jako se dává dohromady, ale to bylo právě to kouzlo, kterým ta Stáňa fungovala i přes tu kameru domů do těch domácností všech těch lidí, protože každý z nás zažil, že mu třeba něco nejde. A když to přiznáme, když si z toho trošičku děláme legraci, tak prostě jsme ličtí a to Stáňa vždycky byla.
4: Pletu 7 řad a potom těch 7 oček musím nabrat v této části. No a to nabírám tak, že rozdělím na 3 díly tu upletenou část tady tuto. No a spojuju to tady tím, že to spletu.
5: Tak paní Marie, já teda kývám. Ale já tomu vůbec nerozumím, se no, přiznám.
4: Je to.
5: Já jsem z toho jelen. Já bych potřebovala opravdu teda návod, který bych studovala celé Vánoce a možná, že bych tu patu dala, ale teda nevím.
4: Já vás to naučím.
2: Já jsem vnímala, že je také rozhlasová moderátorka, ona má moc hezký hlas, hezky posazený a stejně tak jako skvěle dělala tuhle tu práci tady v televizi, tak úplně stejně to dělala v tom rozhlase. Já jsem ji samozřejmě slyšela a ona prostě jak byla kontaktní, jak dokázala i tu empatii svoji obrovskou přenášet i do toho éteru rozhlasového, tak to je zkrátka dobře obdivuhodné a myslím si, že za to jí lidi měli a mají stále rádi, protože ona, jestli něco byla, tak byla lidská a byla empatická, zajímala se o ty druhé, někdy bych možná řekla i víc, než sama o sebe.
3: Já musím říct, že mě pořád ještě hodně baví ta moje práce, kterou dělám. I přes to všechno, co se kolem ní mnohdy děje za kotrmelce, tak mě to pořád baví. Já vím, že člověk je vystaven spoustě kritikům, že každý tu jeho práci hlídá pod drobnohledem, poslouchá možná každé vaše slovo, které špatně řeknete. Ale i přesto mě to pořád baví. Baví mě práce v rádiu, pořád mě baví práce v televizi. Prostě já jsem hrozně šťastná, že vlastně to ještě pořád po těch letech můžu dělat.
2: Stáňa opravdu byla duší člověk, který se rád směje a dokáže si dělat legraci sama ze sebe a dokáže prostě být vtipná na správném místě a samozřejmě být i vážná na správném místě. To ona měla obě ty polohy. To nebyl takový ten smíšek, co se směje za každou cenu vždycky, ale ona věděla, kdy to může pustit a kdy naopak je ten čas třeba být seriózní a ptát se prostě vážně s tím třeba hlasem.
5: Což je teda vážně malér, když se vám chce kašlat, prostě vám něco skočí do krku a víte, že potřebujete se vykašlat a že se z toho stane takový ten záchvat kašle, který se nedá zvládnout v rámci té červené a rozhovoru s hostem. A mně se tohle to stalo, položila jsem otázku a najednou se tam něco stane v tom krku a stalo a já jsem věděla, že prostě musím jít kašlat. A tak jsem jenom vlastně pomalu vstávala, jenom jsem na toho hosta ukazovala, aby jako pořád mluvil. Zavřela jsem za sebou dveře, šla jsem, kašlala jsem a pořád jsem takhle na něho dělala ještě. A já už, to, já jsem mu byla tak nesmírně vděčná, že pochopil okamžitě situaci, dokonce si i položil otázku. Protože já jsem to poté, protože to bylo hned na začátku vstupu, tak jsem to prostě poté, já nevím, 30 sekundách nemohla utnout. A on opravdu těch 5 minut dál a já jsem si odkašlala, vykašlala, vrátila se zpátky do studia.
2: A já myslím, že jí oslovovali i takové projekty, které právě byly v tom humorném tónu, jako třeba parodie Karelie King, která byla vlastně pořád Českým rozhlasem u příležitosti výročí narození Karla IV. A do toho ona se velmi zapojila.

0: Dobrý den, vítejte u Sama v domě. Nedávno došlo v naší říši k velmi šťastné události, kdy se jeho veličenstvu Karlu IV. A císařovně Aně Svídnické narodil syn Václav. A já jsem moc ráda, že právě císařský pár přijal pozvání do našeho pořadu. Dobrý den, vaše veličenstva.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Ano, vy jste krátce po šesti nedělí. Jaké to bylo?
2: Tak šlo to dobře. Já myslím, Karle, viď, hrad je velký, takže Karel mě vůbec neviděl.
0: Ano, naše divačky určitě všechny vědí, že žena je v šesti nedělí muži odporná a že muž by ji neměl vidět. Karle, vypadáte ovšem s Anou velmi šťastně. To asi nebude jenom vyhýbáním se jí v šesti nedělí. Jaký je váš recept?
1: No, pro mě je podstatná duchovní stránka vztahu. Že hodně se modlím a Bůh mi dává lásku, kterou pak samozřejmě předávám o manželce. Ano. A vždycky mi i ukázal tu pravou. Proto mi vlastně každý vztah vydržel zatím až do smrti.
0: Ano, té ženy.
3: Na mě to působilo tak, že jsem si představila tady to studio sama doma. Opravdu jsem si představila toho Karla IV. S tou Anou, jak tady sedí v tom studiu a ta Stáně, jak se jich tímhle tím způsobem ptá. Mně to přišlo úplně reálné. Jakože kdyby se to takhle odehrálo, tak já bych řekla jasně, tady musela u toho být Stáně a takhle to bylo, protože ona jí nic nepřekvapilo, tak jako dobře, tak nemáte tady vidět manželku po porodu, protože se vám má vyhýbat, protože je vlastně odporná, jak tam říká Stáně. A ona to takový gustem, jako, protože jsem odporná, tak to je přesně ta rovina, kterou Stáňa milovala, když tam byl ten humor a zároveň taková jako vlastně vážná nota s tím Karlem, že jo, byl to přeci jenom jako císař, tak jako mělo to tu úroveň toho, ale je tam i ten humor.
0: Tak myslím, že to je nádherná tečka za naším pořadem Sama v domě. Vážené dámy, příště přivítáme kněžnu Kunhutu z Jenštejna, která vyznává odvážnou teorii, že z pohlavního styku má mít potěšení i žena. Ano, jak to bylo s tím duchovním vztahem teda?
2: Jak no tak jak, no tak co vám budu povídat, že jo, tak v posteli je Karel prostě
1: Aničko,
2: půh. Je
1: ano, ano, prosím tě, jdeme domů, jdeme domů.
2: Prosím tě, já potom někdy dopovím.
0: A mě to zajímá.

0: během toho, co jsme se rodili do těch moderátorek, z těch žen, které přišly prostě z té ulice někde z domácnosti, tak jsme se museli jako přerodit do té moderátorky a v maskérně. Tam je takový prostor, kde si vlastně můžete sdílet různé věci, i ty osobní, i ty pracovní, a tam jsem se o ní také hodně dozvídala. Stáňu moc bavilo zahradničení. Ona měla chalupu, kam velmi ráda jezdila a kde se realizovala. Já vím, že jeden čas jsme pořád řešili kohouta, protože soused tam někde měl poblíž kurník se slepicemi a s kohoutem a ten kohout strašně brzo ráno kokrhal a ta Stáňa prostě nemohla nějak jako samozřejmě dlouho spát, i když by ráda spala, takže tam byly nějaké dohady s tím sousedem a s tím kohoutem a tak jsme se kolem toho i dost nasmáli, protože ona když to vždycky líčila, tak to bylo v takovém tom humorném duchu. A tu zahradu měla moc ráda a vůbec to místo, tu chalupu jako takovou, a tam myslím, že ona načerpávala sílu, protože každý člověk, který vystupuje na veřejnosti, tak potřebuje potom někde dobíjet baterky. A myslím, že právě to dobíjecí místo, tak to byla ta chalupa, kam jezdila s manželem, s dětmi, a tam ona se cítila bezpečně a tam se cítila dobře a tam se cítila jako ve své kůži.
1: A to teda opravdu mě musíte vysvětlit kroket?
2: No ano, to je úžasné.
1: Hrajeme
2: ho na zahradě, právě na chalupě.
1: Ja.
2: Tak no, je to hra, jak bych to řekla. No tak jsou to koule, branky, pak jsou to takový ty hole, kterými do toho boucháte, no. Strefujete se do branek a má to určitou taktiku. Nejlepší je, když se hrajou dva proti dvou, tak tam se různě dohadují, jak takticky vždycky na toho dalšího. Mm. A nejhorší je to hrát s manželem, protože s ním se hádám. Dost často si vyčítáme, že jsme měli zahrát tak nebo jinak, tak trošku někdy už přece jenom si říkáme, že bychom s tím kroketem měli přestat, ale je to úžasná hra, je to fajn.
0: Stáně se to dařilo propojovat práci v Českém rozhlase, v České televizi, moderovat i různé události a zároveň vlastně mít hezkou rodinu. Oni ji skutečně podporovali a podporovali se i navzájem. Já si pamatuju na jeden den otevřených dveří, kdy tam Stáňa se mnou seděla, podepisovali jsme kartičky, byla tam spousta diváků, kteří se přišli podívat do televize české a najednou tam vidím jejího manžela a její dceru, syna, jak přišli a stálo jim to za to, tu mámu přijít podpořit i na takovouhle akci, kde třeba vůbec být nemuseli, protože určitě by ji viděli večer, takže by se vlastně nic nestalo, ale jim stálo za to tam zajít a zamávat na ní, ahoj mami, prostě jsme tady. A myslím, že jí to i hodně potěšilo, že byla ráda, že tam za ní přišli. Jednou jsme šli se Stáňou z nějaké akce, kde jsme spolu vystupovali a cestou vlastně ona říkala, víš, já jsem někdy jako unavená z toho, že vlastně neustále musím obhajovat to, že jsem ta moderátorka, že jsem jako dobrá, že nemůžu už teďka zklamat, že ta odpovědnost už je jako velká. A říkala, no přemýšlela jsem i o tom, že bych se vrátila k té právnické profesi, mi tehdy řekla, ale ono už mi to jako moc ujelo, ten vlak, už prostě to nedoženu. Tak to si pamatuju, že jsem si tehdy říkala, že možná až budu v tom jejím věku, protože Stáňa byla starší, než jsem byla já, tak jestli to taky takhle budu mít. A teď zpětně, to už se stalo třeba tak před 15 lety tohleto, tak teď zpětně jí dávám za pravdu, že když je člověk mladý, tak mu to přijde takové jako automatické a když postupně stárne, tak si vlastně uvědomuje všechny ty nároky, které musí splňovat. Možná už má i méně trošku energie, nevím. A ty její slova mi někdy zazní. Čistě, že mi jako zazní v uších. Mě překvapovala jednou svojí takovou rovinou, kterou já tolik nemám a vlastně začátku jsem tomu nerozuměla a teď už víc jí rozumím s tím, že ona některé věci dokázala přecházet. I když se něco dělo a nebylo to třeba v její prospěch úplně, tak ona to tak nějak jako přešla. Nebyla ani ta, která by se vůči tomu nějak moc vymezovala, nebo by to zase někde po straně jako pomlouvala. Prostě ona tak jako to s grácí přešla a vlastně nic neřekla k tomu. A já jsem svýho času, tak jsem byla o něco mladší, tak jsem byla jako že jsem se bránila třeba, něco jsem řekla, takhle to třeba vidím já a snažila jsem se vysvětlovat ty svý pohledy. To tolik Stáně nedělala, ale zpětně vidím, že to byla velmi jako dobrá reakce její, protože ona věděla, že se to nějakým způsobem vyřeší a že někdy je lepší vlastně tu věc nechat žít si tím životem a ona si tu cestu najde, nebo ten problém si tu cestu najde, jak se potom vyřeší. Takže z její strany to vlastně bylo velmi takové prozíravé, chytré a já jsem to v té době ještě nevěděla, ale dneska, Stáňo, dneska už to vím.
3: Tak a já trošku ztrácím hlas, tak doufám, že do zítřka úplně neoněmím.
4: Něco si musíš namíchat nějaký.
3: Nebo se naučit znakovou řeč do zítřka.
4: A Vincent, já ti to všechno přinesu.
3: Dobře, každopádně se těšíme. Zítra
4: tak už se neluč, už se šetři. Učím. Mějte se krásně. Hezký den a zítra tu budeme obě a Lucka s hlasem.
3: Snad.
0: Je to zajímavé, ale já tady vlastně v tom studiu Stáňu pořád někde čekám, i když už tady je to 4 roky, co odešla, tak někde mám pocit, že stejně tady je. My tady máme spousty jejich fotografií, tady na dveřích má tady 2 fotky a když jdu do studia, tak máme takové schody a na stěně podél těch schodů jsou fotografie a tam je jedna, kde vždycky, když jdu do toho studia, tak se na ní podívám a tak jako na ní mrknu a řeknu ahoj Stáňo. Je to o tom, že ten člověk odešel, ale ta jeho duše, ta jeho esence, tak ta tady stále je a myslím si, že to nemám takhle jenom já sama, ale že je nás tady plno, co vlastně s tou Stáňou nějakým způsobem jsme v kontaktu.

Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém televizní moderátorka Martina Hinková-Vrbová vzpomínala na svou kolegyni Stanislavu Lekešovou. Následovat bude jako obvykle magazín pro fanoušky železnice vlakem Libereckým krajem. Tentokrát bude o historickém motorovém voze přezdívaném Hydra. Společnost Zubačka se totiž postarala o jeho renovaci a znovu uvedení do provozu. Magazín začne hned po písničce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem rozjíždí svá kola. Zajímat nás bude historický motorový vůz přezdívaný Hydra. Společnost Zubačka se totiž postarala o jeho renovaci, včetně původního nátěru. Poprvé fakt si mohli milovníci železniční historie vidět na muzejní noci. Skořenová Hydra zamířila do Liberce. Právě tam v prostorách dopravního podniku města se Hydra při křtu dočkala oficiálního uvedení do nostalgického provozu.
3: Teď nás nezlobí a my taky zlobit nebudeme.
4: Je to dáma v letech, o 10 let starší než
5: budeme šetřit.
2: Petr Prokeš je jednatelem společnosti Zubačka a může zmínit, proč přezdívka Hydra. Víme, kde a jak vznikla.
6: Tak dá se říct obecně, každý železniční vozidlo má za svůj provoz nějaké přezdívky. Většinou to je na základě toho, že to něco připomíná. Takže Hydra asi pravděpodobně kvůli tomu, že má tento motorový vůz hydrodynamickou převodovku.
2: Mimochodem, kde vůbec Hydra jezdila v pravidelném provozu? Já si pamatuju, že jsem s ní pravidelně jezdil z Prahy do Mladé Boleslavy, pokračoval samozřejmě dál směr Turnov a také pochopitelně na Harachov nebo směrem na Tanwald.
6: Tak jedním z dep, kde byly nasazovány Hydry, bylo právě Praha. Byl to třeba Hradec Králové, Trutnov. Úplně původně po dodání z výroby, tak třeba ten náš motorový vůz byl dodán do Českých Budějovic.
2: Ze kterého roku vlastně tato Hydra pochází? Jaká je ta její minulost?
6: Tento motorový vůz pochází z roku 1969 a právě byl dodán do depa v Českých Budějovicích.
2: Čím je výjimečná Hydra? Dají se popsat a přiblížit její třeba jízdní vlastnosti?
6: Dneska asi jeden z těch ikonických motorových vozů, který teď končí své nasazení do pravidelného provozu. Úplně původně jezdili na rychlících, včetně Vindobony mezi Berlínem, Prahou a Vídní.
2: Ty osobně, jaký máš právě k tomuto motorovému vozu vztah?
6: Tak já si je pamatuju z rychlíku Tanwald Praha už od dětství, kdy vlastně jako malý, vím, že co jsem mi chodil na nádraží, tak už jsem tam viděl rychlík do Prahy právě takhle s Hydrama a jezdil jsem s nimi vždycky velice rád. Mají stahovatelný okýnka a jsou to pohodlné motorové vozy.
2: A předpokládám, kdyby nebyl ten vztah hřelý, tak asi to vozidlo není u vás v Kořenově.
6: Tak ono je nás více, který máme k tomuto motorovému vozu vřelý vztah. Zejména třeba kolega Pavel, tak ten je úplně blázen do těchto motorových vozů, takže je nás rozhodně víc.
2: Přiznám, Petr Prokeš, jedna do společnosti Zubačka za Hydrou a také za ním se znovu vydáme za pár minut v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Historický motorový vůz Hydra je hlavním tématem dnešního pořadu magazínu Vlakem Libereckým krajem. Hostuje také Petr Prokeš, jednatel společnosti Zubačka. Čím vším si vlastně Hydra ve vašem spolku prošla, než bylo možné ji uvést do provozu?
1: My ten motorový vůz máme pronajatý teď velice krátce. Máme ho pronajatý vlastně od nadačního fondu Svět železnice od prosince roku 2025, kdy skončil v pravidelném provozu v Hradeckém depu. Za tu dobu jsme udělali několik oprav na tom voze a několik vlastně vzhledových návratů toho motorového vozu do stavu po vyrobení.
0: Taková oprava není určitě rozhodně levnou záležitostí. Kolik stála, jakým způsobem se podařilo na její opravu sehnat peníze?
1: Tuto chvíli vlastně náklady na opravu motorového vozu, včetně nového laku, se pohybují kolem 650 tisíc korun a jsme moc velmi rádi, že nás podpořili lidé díky kampani na Donio.cz, kde se vybralo přes 441 tisíc korun.
0: Mimochodem, jak je těžké takový exponát vůbec sehnat, protože předpokládám, že jich mnoho není.
1: No, teď, jak právě motorové vozy MD-96 skončí v pravidelném provozu, tak jdou z velké části do šrotu a skutečně bude jich zachráněno jenom pár a jsme velice rádi, že jeden ze zachráněných vozů bude v Kořenově.
0: Kolik lidí se vlastně podílelo na tom, že se Hydra vrátila do provozu, do toho nostalgického právě? Hlavně samozřejmě mám na mysli Zubačku a vás v Kořenově.
1: Je to zejména parta našich strojvedoucích a lidí, kteří se motají kolem vozidel, kteří tomu věnovali hodně volného času. Jmenoval bych určitě třeba Tomáše Dvořáka, který stojí teď za tou opravou toho motoráku.
0: Kde všude bude vidět, kde bude jezdit během muzejní noci, například dvakrát zvládla cestu do Liberce a zpátky do Kořenova, tak kde všude ještě třeba se objeví?
1: Tento motorový vůz bude letos nasazen zejména na vlacích Liberec, Stanwald, Kořenov při akcích Zubačky. Další takové nasazení bude 4. a 5. července a pak při modelářské a borůvkové sobotě na Zubačce.
0: Během té muzejní noci došlo k zajímavému setkání s historickou tramvají, tak kde a čemu tady došlo?
1: Ano, vlastně z dopravního podniku měst Liberce a Jablonce jsme přes Liberecké nádraží dojeli do Proseče, kde jsme se potkali s historickou tramvají.
0: Doplnili jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš, právě na Zubačku se za ním vrátíme v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem, už za pár minut.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Na první

0: Zubačka v Kořenově nás bude zajímat v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si s jednatelem společnosti Petrem Prokešem. Tak jaký je zatím letošní rok na Zubačce? Co už jste uspořádali?
1: Sezona na Zubačce je vlastně v plném proudu. Jezdí nám vlastně parní vlaky mezi Kořenem a Harachovem. Od začátku roku jezdí historické motoráčky na Zubačce mezi Tanvaldem a Harachovem. Teď se budou vlastně vracet do provozu i motorové ozubnicové lokomotivy, které měly opět zakázanou jízdu kvůli závadě na ozubnicové výhybce v Dolním Polubném. Takže 6. června pojede poprvé Zubačka po nucené přestávce.
0: Jak dlouhá byla tedy oprava té vyhybky?
1: No, 2 měsíce zhruba.
0: Asi můžeme připomenout, že Zubačka představuje z Tanvaldu do Kořenova nejstrmější železniční trať v Česku. Je to tak a dokonce je prý kulturní památkou.
1: Je to tak. Ozubnicová trať Tanvald Kořenov Harachov je vlastně nejstrmější jediná ozubnicová trať v České republice a kulturní památkou je od roku 1992.
0: Co návštěvníky Zubačky v letošním roce čeká? Už jsme zmínili to, co bylo, takže vím, že ten kalendář je hodně nabitý.
1: Tak máme po generální opravě motorový vůz M152-0157, který je nasazován v rámci jízdy historického motoráčku. Máme nové přírůstky, ať už je to ta Hydra, která jela při muzejní noci do Liberce. Jako technologické vozidlo máme lokomotivu 714-015, což už dneska je taky řada, která postupně mizí z českých kolejí a chystáme se na návrat provozu důlní železnice na nádraží v Kořenově.
0: Není to jen samotná jízda vlakem, co pravidelně nabízíte, co je možné vidět přímo u vás v Kořenově?
1: V Kořenově je v provozu teda muzeum ozubnicové dráhy ve výpravní budově kořenovského nádraží. V červenci dojde k obnovení provozu důlní železnice, kde se návštěvníci mohou svést po 250 metrů dlouhém okruhu, kde je umístěn i jeden tunel a bude otevřena výtopna s komentovanými prohlídkami.
0: Přichystáte i tematické jízdy, tak o co se jedná, jaký je o ně zájem?
1: Ano, po nucené přestávce, kdy vlastně loni byla výluka a nemohli jsme jezdit mezi Tanvaldem a Kořenovem, tak se vrací i jízdy s doprovodným programem. V červnu to bude Den dětí, v červenci pak pohádková sobota na Zubačce, v srpnu modelářská a borůvková jízda a v září to pak bude bramborové ukončení sezóny.
0: A v dopravním podniku vidíme spoustu zájemců ty vaše vozy, tak to asi těší, to asi největší odměna pro vás všechny.
1: Určitě jsme velice rádi vždycky, když vidíme rozjářené dětské oči a lidi, kterým se vlastně líbí to, co děláme a přijdou se s námi svíst.
0: Takový byl dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech z našich pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Jablonecká městská policie má nově 8 okrsků. Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 18 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny ale by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Městská policie v Jablonci nad Nisou má nový okrsek Vrkoslavice. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové vznikl rozdělením původního okrsku Kokonín. Aktuálně je tak ve městě celkem 8 okrsků. Každý z nich má svého strážníka, který je v pravidelném kontaktu s obyvateli a institucemi v lokalitě. Městská policie chce rozšířením okrsků zrychlit reakce na oznámení. Intenzivnější by měla být i prevence v problémových lokalitách.
2: S dohledem pomáhá strážníkům taky kamerový systém s prvky umělé inteligence. V blízké době by měli získat ještě dlouhé zbraně. Podle ředitele Michala Švarce by zbraně měli mít strážníci k dispozici na konci prázdnin. Výcvik bude městská policie provádět sama. Podle Švarce má totiž zaměstnance, kteří jsou mimo zaměstnání profesionálními instruktory pro ozbrojené složky a zásahové jednotky. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Vedení Liberce uvažuje o prodeji fotbalového stadionu u Nisy prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Záměr chce projednat na příštím zastupitelstvu. V případě, že město bude stadion nadále vlastnit, bude muset v blízké době investovat do nutných oprav, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál, ale s tím, že samozřejmě tam chceme některé podmínky.
0: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci. Informace deníku N potvrdila Českému rozhlasu armáda. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Příznaky nemoci voják nemá. Ve vojenském centru v Těchonině na Orlicko-Ústecku je preventivně.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo, k ránu na většině území občasný déšť a ojedinělé bouřky, teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť, později odpoledne postupně přehánky a místy až oblačno a srážky budou večer ustávat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 283 u obce Mírová pod Kozákovem havaroval motocyklista. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem ú na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím
1: trochu. Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý, úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne?
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to Očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohlo tam zůstat ouřád a měli jsme to vyřešené a ú s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému ú. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Mm-hmm. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme soud, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera Tešukar Šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchár.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velké rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Nebo co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto. A z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici, starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já jsem jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý, jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mi se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to, ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou tu miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, tak už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. To znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím v Dyji uhynuli desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let. Budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem z hodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořad Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko volá.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě ne. Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Mm-hmm. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní, řekněme.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partišovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
2: Oknem, jo,
1: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
1: jo,
0: takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych party show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví? Ta

0: tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát a vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. A, takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí,

0: který tě můžou pomlouvat.
1: Bližší vztahy, takové rodinné?
0: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na nově nemohla.
1: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
0: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě
1: na
0: roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Christian zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Christiana byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Po kom to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Christian mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Christian někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhletom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělé člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. Možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Christian po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškerý ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to dá dozabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrat. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc děkuju. Už si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

se řítí k nám. Hej, kočí, jedem dál, když náš kočár dostal smyk.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linhart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou lásku.

Anka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského Pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up. Fill it up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a v pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskoldované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména na to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlešťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem, znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho žalavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Ellis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno. Ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles...
8: Že by snad přece...
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: O ne, matinko, o ne, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: A pak zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores. Tak. To je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Conjuratio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde
Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídající se u klavíru a předstihující se, kdo si

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku,
3: tady vašnosti.
2: Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.

0: Kolik je tomu koni let, příteli?
1: 42.
0: Cože?
2: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
0: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
1: Na 2-3 neděle.
0: Neděle?
1: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
0: Protože je tu se slabý?
1: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
2: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
2: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci 4.
2: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
0: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
0: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špice a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat 5 roku, tak poté.
2: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
8: Od pumpu s nima!
9: Pitrové,
0: davači! Tohle si odpikáte!
2: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špislové.
0: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
0: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
2: A s tyrádou těchto kusí chrčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici 30 minut a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
2: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití 0,5 žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizinců v zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
4: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
0: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak nahoru, nahoru, nahoru.
2: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
0: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
2: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
0: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
0: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
0: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
6: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
8: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
8: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
8: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
0: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
9: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
2: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
9: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
9: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
9: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolaro Fičik, Grant. jediná dcera, Dona Kristýna. Skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Boláro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
9: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane. Mrtva.
9: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
9: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
6: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
2: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u Vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
8: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
2: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
0: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
2: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
0: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
6: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
8: A byl bych rád viděl jeho psa.
2: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
12: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
13: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omily. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, by to nemůže být nic tak těžké. Proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál, prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místa, abych zůstala na té stopce stát, jo, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila, dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku. Mm-hmm.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře, to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen. Práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpuste mi tu neznalost. Můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, ano, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mhm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale to, promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný
1: maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by však byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Tak rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott. Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem ostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celý planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, Co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Marie z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, v sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, s tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufla řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím, no. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli v Olomouci nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí, no, možná, jo, to... Jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
1: Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme výbíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli.

Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbirka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem to spletla, tak já myslím, že v nesplněných.
0: Vlastičku, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí. Je to docela vážený lékař. Tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme. Asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No, tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No, možná, kdybyste měla chvilku na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, víte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují v Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla a celého naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů a teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostala oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla. Vlastně teda ještě pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A my jsme prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Druhé jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju, dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano. S tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se, dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Weiss z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, jsme mluvili
1: pak,
0: dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti v 16. být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyoutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina. A vystupovali ve Vizovicích až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo... To ještě to dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak ja vás chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, ktorý volal, že chcel do Talianska, tak aj ja som mala strašnú túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidieť moře bylo to hlavní.
1: No víte co, ja som tam potom už chodila, lebo ja som robila na železnici a ja som tam už potom chodila hocikedy.
0: Do Itálie? Myslel,
1: áno.
0: No,
1: ja som tam mala totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel ako po vojne hneď. A tam študoval za kňaza. A on tam potom bol ako ten kňaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Ako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: Ale ten devízový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevrátilo, tak potom sme tam mohli chodiť. Aj v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sa mi tam nechcelo, bo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam ako, ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snú bolo všelijakých takých dosť, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešiel ode mňa muž, strašne som túžil, aby sa vrátil naspátky, a to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to sú ty ťažké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brať tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšiel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odšiel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešiel. A on došiel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zase mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem v Kopřivnici, jsem v Lázních Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už končí pomaličku. No tak v Lázních jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, o Olze Trendovi a Poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, no, na vesnici, na městečku, Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov. Ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník krásný a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Velikou, nebo myslím, že jsme se potkali s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama. Uh-huh. A navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka. Ona je nejdelší údajně v Evropě. Má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je to jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos, to je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, no já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom...
1: Ale...

0: Harmonika má zice, scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu, hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost, byl jsem na potlachu v sobotu, potlach to vidíte, setkání dramských osad a kamarádů Trumpu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, tramská osada zlomená podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterými právě někdy hráváme na Kletné. A ti teda byli překvapení, co tam dělám. Jako, takže jim řekli, že jsem tady kousek vlázník, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
0: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, i všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme to i přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tím mu děkuju. No a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici. No, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne. To právě je mým budoucím snem. To bych ráda, aby se splnilo. No.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže se na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se hezky, Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšenou zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát. Pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá. Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: Cože nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec, nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem podjímelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého náhle půl dá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Jarnajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Ernajs...
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí pořád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletěj nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
3: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
4: No, místo tabule pařez.
3: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
4: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
3: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
4: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
3: Jak to?
4: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
3: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
4: Je. Šlobrdo, ten krůtí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
3: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
3: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
4: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou si tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
4: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
4: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
4: Nemáš, proč si nepřines, tati?
3: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
4: Ne.
2: Tak hádej.
4: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
3: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
4: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
4: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
4: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
3: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
3: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
4: Kam sem?
2: No sem.
4: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
3: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
4: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, to by vám skřivánek nepřál. A žito, ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Těž se mají ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelený.

štípat, k nespočítání. Takže, až uvidíte letět křivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníž, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí,

0: půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti! Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu. Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi.
1: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
0: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v Pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici a vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.